0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Samozřejmě, že i po druhé hodině pokračujeme v písničkách na přání. Až do 6 hodin si můžete zavolat o svoji oblíbenou písničku. Připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a teď už mám na telefonu Petra. Ahoj Peťo.
3: Ahoj, zdravím všechny, tebe do studia taky.
2: Tak jak pak se máme dneska v noci?
3: Pracovně a popravdě nic moc. Dva dny mám nešťastný.
2: Jo takhle, ježiš, tak to mě mrzí, doufám, že se to teda brzo obrátí a už zase budeš mít dny šťastný.
3: No jo, to ještě teprve čeká ten zbytek.
2: Tak budu držet palce, ať neděli, je to všechno v pohodě.
3: V neděli jsem si okopnul 2 prsty a dneska jsem měl do práce a prdlo mě turbo na Audině, takže
2: ježiš,
3: oprava plus minus 30 tisíc, to jsem šťastný jako blecha.
2: No tak to jsou nepříjemnosti, to se to schází teda opravdu pěkně. Co zahrajeme?
3: Jo.
2: Aspoň malé zpříjemnění.
3: Dáme ty depešáky nějaký.
2: Depešáky, enjoy the silence.
3: Nechal na tobě, klidně může být a pro všechny by to bylo, to bude do studia a pro všechny to jsou z hůru.
2: Dobře.
3: Speciálně pro kolegy s Terry Tomca.
2: Tak jo, tak posílám depešáky a držím palce, ať už se ti nic hroznýho neděje. Měj se hezky.
3: No, uvidíme, díky, ahoj.
2: Ahoj.

Jukebox. Další písnička na přání bude opět speciální nebo speciální. Výjimečně se podíváme i na nějaké maily od vás, od nás ne. Mám tady totiž vzkaz od M. Buddha, jo? Asi se takhle ten dotyčnej samozřejmě nejmenuje. Každopádně rád by nechal zahrát nějakýho Rudimentala, jo? Moc teda nerozumím tady tomu vzkazu, ten je vždy zbudí, nevím koho, nevím proč, nevím jak. Každopádně já to přání splním, jo? Abyste si nemysleli, že se nedívám na vaše maily, čtu všechny vaše maily, ale jak říkám, upřednostňuji hlasovky přes apku Rádia Kiss a nebo 210 323 323 telefonní číslo, hezky si u toho můžeme spolu pokecat a vy si můžete nechat něco zahrát. Teď už tedy pro Budhu Rudimental Never Let You Go a Kisáci pak spousta další skvělé muziky. Já vám přeju krásnou noc, doufám, že pokud jste v práci třeba na noční, takže vám to tam rychle utí.

0: Máme půl třetí kysáci z Kato, Turn the Lights Off, song, který zažil velký comeback v minulém roce. No a já se vás dneska ptám, co byste dělali, kdybyste vyhráli 1 miliardu korun českých? Protože jeden šťastlivý výherce Eurojackpotu právě vyhrál ne jednu miliardu, ale dokonce necelé 3 miliardy před zdaněním. A mě zajímá, jak byste s takovou výhrou naložili, jestli byste vůbec věděli, co s tak velkým obnosem podniknout. Takže si pojďme pustit hlasovku od Matuše.
1: Ahoj Lenka, tak čo sa týka tej výhry, ja by určite pomohol svoje rodine. My sme trošku inak učení, takže taťka nás učil, keď jeden vyhraje, nech pomôže ostatným. Jak súrodencom i maminke. A investoval by som do bytov, jednoznačne. Investícia, baraky a byty. To je to top.
0: Tak co se týká té pomoci v rámci rodiny, to si myslím, že snad je samozřejmost, tedy pokud máte dobré vztahy. Ne vždycky je to zalitý sluncem, ale určitě tohleto je za mě na prvním místě. Pokračujeme muzice, už za chvilku další písnička na vaše přání, jen připomínám telefonní číslo 210 323 323.
2: Radio Kiss. Yes. It is not that funny. That's not.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Písničky na přání jsou tady pro vás až do 6 hodin do rána, takže určitě neváhejte a zavolejte, stejně jako Radek, který se dovolal. Ahoj Radku.
2: Hi people, zdravím všechny kysáky, včetně tebe.
1: Jak se máš takhle v noci?
2: Výborně, výborně. Fakt? Pracuju, brigádka, no. Normálně pracuju v Německu.
1: Jasně.
2: A tady teď mám brigádu.
1: A všechno v pohodě?
2: Jo, je to fajn.
1: Tak to je dobře, že si takhle i přesto, že noc užíváš v práci a nevadí ti to, čím ti ještě zpříjemníme tedy tvoji směnu?
2: No tak ideální by to bylo, kdybyste mi zahráli od toho vašeho šéfika.
1: Od Romana Anděla.
2: Ludoveckou.
1: Dobře, tak já to tam připravím, respektive už jsem připravila. A pro koho to bude?
2: Pro všechny kysáky, pro všechny, kdo poslouchá, kdo je v práci. IZS a tedy samozřejmě, ať to je všechno ready.
1: Já myslím, že tenhle pozitivní song snad nakopne úplně každýho.
2: Měl by,
1: takže měl by. Si to pojďme dát a já ti přeju, ať se máš hezky a třeba zase někdy naslyšenou.
2: A jinak ještě s tou výhrou.
1: Ano.
2: Je to přece jasný. Koupit si umělou hedvinu a zbytek profastáme.
1: Výborný nápad. Tak jo, tak jdeme.
2: Mějte
1: na
2: se
1: to.
2: Hezky.
1: Ahoj.
3: Ludi, a sadněte si rovno a budete jíst. Hold.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Ještě před třetí hodinou Kysá se stihneme další vaši hlasovku, kterou do studia poslal Martin.
2: Krásné ráno, Leni, já bych chtěl nechat zahrát písničku od Adele a Hanse Zimmermana, bylo by to Hello, a bylo by to pro kamiony do Pitoli, pro všechny, co musí teď pracovat, pro kamionáky a prostě pro všechny novináře a tadyhle ty, co prostě pracujou, samozřejmě, že pro tebe a pro moje dvě holky domů, no prostě tak, díky, Oscar Martin.
1: Martine, moc tě zdravím, Adele a její legendární písnička Hello právě teď na Rádiu Kiss, tak pojďme na to.

0: minut a po třetí hodině Kysáci noční juboxy jsou ve svý polovině, tak pojďme na další songy.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Hudební jukebox. Jukebox.
1: 210 323 323, to je telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss, takže pokud chcete dneska slyšet vaši oblíbenou písničku nebo nechat nějakou někomu zahrát, tak určitě neváhejte a zavolejte. No a druhý způsob, jak se můžeme spojit, je hlasovka přes apku Rádia Kiss. No a jednu takovou hlasovku tady teď mám od Petrse.
2: Dobré ráno, Lení, byla bys tak hodná, prosím tě, zahrala tam od Tap Tap. Jsem řidičem autobusu, bylo by to pro všechny kysáky, pro tým Toyota, ať se vám dneska daří. Práva pro míru z Olomouca, nezlob, díky moc, Petr z Olomouc.
1: Ale, že by tady dneska v noci někdo zlobil, no, pojďme si dát Tap Tap a řiditel autobusu, krásné, dobré ráno, kysáci.

přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, připomínám telefonní číslo 210-323-323 a na telefonu další volající. Marceli, slyšíme se? Halo, halo, Marcel je na drátě, ale evidentně nějak neslyší, nebo nevím. Každopádně jsme se spolu bavili o tom, že by rád nechal zahrát Juicy Wiggle. Takže určitě ti to zahraju, Marceli, protože mě samozřejmě mrzí, že spojení asi nějakým způsobem lehce vypadlo, takže aspoň takhle písničku ti zahraju. No a kysáci, pokud dneska chcete v noci ještě slyšet vámi oblíbenou písničku, tak určitě neváhejte a zavolejte, anebo můžete poslat hlasovku přes apku Radia Kiss. Teď už Red Fu a Juicy Wiggle.

0: big and beautiful.
1: Půl čtvrtý a jedna minuta, kysáci, já vám přeju krásné dobré ráno, pokud právě teďka vstáváte. Nemám pro vás zrovna pozitivní zprávy, co se týká počasí, jo. Včera jsme se zmlsali, nebo teda aspoň já, na fakt letní teploty, sluníčko, pohodička a už si říkám, už to takhle zůstane. No a teďka tady šmejdím, prohlížím si, jaký má být počasí v týdnu a prostě má se to zase zkazit. Má pršet, teploty maximálně kolem 20 stupňů a to v podstatě po celý zbytek tohodlet z toho týdne. Takže, co to je za léto tohleto? Já vím, že ještě astronomické léto nezačalo, to začíná 21. června, ale já bych jako brala to, abych nemusela chodit v ponožkách, abych nemusela mít dlouhý kalhoty a až do září bych ráda chodila v šatičkách, v kraťáskách a prostě na pohodu. Nevím, jak vy, kysáci, jestli máte radši zimu nebo teplo, ale předpokládám, že většina z vás upřednostňuje právě to teplejší počasí. Za chvilku další písnička na přání, tak jen připomínám 210 323 323. Můžete si právě teď zavolat o svůj oblíbený song anebo využít aplikaci Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Dohrál nám David Guetta a Sia se songem Beautiful People a teď už je na telefonu Zdena. Ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj Leni, slyšíme.
1: Přeju ti krásné ráno, kde se nacházíš takhle před čtvrtou hodinou raní?
2: Já už jdu pomalu do Pardubic, vyložím a půjdu domů.
1: Takže ti bude končit šichta, jo? Je to tak, chápu správně.
2: Teďka, no, za chviličku. Už jsem od 6 v práci, tak to víš, že už se těším domů.
1: No tak to je úplně jasný, to už je taky na čase jít si lehnout a odpočívat. Co ti zahrajeme?
2: Jestli tě můžu poprosit Statečné srdce?
1: Určitě Braveheart od Klasa, dáme si. A pro koho to bude?
2: Tak, bude to pro všechny řidiče, řidičky, kolegy a kolegyně z firmy Crossdog, pro tebe do studia, aby ti to rychle uteklo a vůbec pro všechny lidi, co musí teďka pracovat.
1: No tak jo, já moc děkuju, musím říct, že Statečné srdce je opravdu srdcovka a jdeme si to dát. Měj se hezky a pro tebe už dobrou noc za chvilku. Ahoj.
2: Já ti moc děkuju, ahoj.

0: posledních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Ještě před čtvrtou hodinou kysáci stihneme písničku na vaše přání, protože na telefonu je Pepíno. Pepíno, slyšíme se.
2: Mějte, ahoj.
1: Ahoj, prozraď mi, jak se máme takhle při úterku brzy ráno.
2: Pracovně, za volantem, takže docela klidu. Silnice v pohodě, takže dobrý.
1: To je důležitý, hele, hlavně, že to jede, že je to pěkně v klídečku a ještě se zdovolal sem do studia a můžeš si přát nějakou písničku. Tak mi prozraď, co by to mělo být.
2: Hele, to povedli se tedy, že vyzáže podpůli.
1: Skvělá a pecka, skvělý výběr a pro koho to bude?
2: Ale bylo by to na všechny, co jsou za volantem, co poslouchají, pro tebe do studia a pro všechny kysáci.
1: Tak jo, tak já to tam rovnou posílám, ať to nezdržuju. Měj se hezky a hlavně dobře najetý kilometry. Ahoj.
2: Je to větou, díká, měj se, ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Cisco. 1 minuta po 16:15, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju hezké dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční Jubox.
1: 9 minut po 4. hodině právě dohrál Ed Sheeran a Shape of You a jdeme na další vaši hlasovou zprávu a připomínám telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss 210 323 323 a teď už hlasovka od Venci.
2: Ahoj Kroničko, pust nám tam prosím ti nějaký elektroswing, dlouho to tam nebylo, od Parostelar. Hele, bylo by to určitě pro tebe do studia, pro celou noční letku a hlavně pro kolegy ze Silotransu. Děkuji moc, Venca z Teplic.
1: Zdravím do Teplic, Venco, a tady posílám Parostelar a Cat Groove.

0: Noční Jubox.
1: Pokračujeme dál v písničkách na přání a kysáci, můžete využít i aplikaci Rádia Kiss, stáhnout do svých chytrých telefonů a prostřednictvím právě týhle apky mi můžete poslat hlasovku a přát si nějakou písničku, stejně jako to udělal Pavel.
2: Krásný večer, Leničko, krásný večer, kysáci, můžu poprosit písničku od Underworld, Born Sleepy, a bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio, pro tebe do rádia. Ať to spolu do 6 vydržíme. A jsem prostě šťastný, protože můj syn možná zítra nebo pozítří už přijde z nemocnice domů. Všechno dopadlo dobře, takže jsem happy jako dva grepy. Krásný večer, Pavel.
1: Tak Pájo, když tak krásně prosíš, tak jsem ráda, že máš dobrou náladu, že se ti všechno daří a tady Born Sleepy.

Armin van Buuren a Good Boys. Máme 1 minutu po 5:30, kysáci, a jedna taková malá rada před létem, protože dneska se 2 české turistky nahé otužovaly v chráněném jezeře v Tatrách. A pozor, je to zakázaný se Tatranských jezerech vůbec koupat. Jde o porušení pravidel Tatranského národního parku, takže pokud byste se v létě chtěli na Slovensku právě v národním parku svlažit v nějakém z jezer, tak si na to opravdu dejte pozor, protože je to tam zakázaný kvůli ochraně citlivých horských ekosystémů. Jo, opravdu na to pozor, aby vás nečekala poměrně tučná pokuta, nebo ona zase tak tučná není, ale určitě vám to za to 100% nestojí. Pokud se chcete vlažit, tak nějaká studánka nebo něco takového. Ale jak už jsem říkala, v následujících dnech asi potřeba žádné svlažení nebude, protože se má poměrně ochladit a budeme se modlit a vyhlížet opět teplejší dny. Kysáci, pokračuje muzice Smash Mouth a All Stars, soundtrack z pohádky, filmu, chcete-li, Shrek, a za chvilku další písnička na vaše přání, a jen připomínám telefonní číslo 210 323 323. Radio Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, mně se to tady trošičku zaseklo, nevím z jakého důvodu, každopádně důležité je, že jsem se k vám prodrala. Blbě jsem tady normálně šáhla na šavli, představte si, i to se někdy stává, kor takhle v 5:30 ráno. Na telefonu mám dalšího volajícího, Honzi, slyšíme se?
2: Čau Honzo.
1: Čau Honzo. Kde pak se nacházíš? Svištíš někde, jezdíš, nebo co, seš v práci?
2: Nacházím se na dálnici D5, jedeme do práce do DE.
1: Takže tě čeká šichta od rána teďka?
2: No, od 6:30 do 2:00.
1: Hele, tak to rychle uteče, si myslím, to zase
2: není
1: tak...
2: Jo, to bude v rychlíku.
1: Tak strašný. Navíc jsi dovolal do nočních jukeboxů a můžeš si přát nějakou písničku. Co by to mělo být?
2: Chtěl bych Brooklyn Bounce.
1: Není a problém. Bylo by to
2: takové zvláštní přání.
1: Povídej.
2: Bylo by to pro největšího gráča z Domažlic, protože má hrozně špatný život, tak aby ten život byl lepší.
1: Tak to je ale pěkný přání.
2: Já si myslím, že určitě.
1: Tak jo, Brooklyn Bounce a Club Bizarre, já ti přeju, to dneska všechno zvládneš v práci, a ti to rychle uteče. A třeba zase někdy naslyšenou, měj se hezky.
2: Hezký den, ahoj.
1: Ahoj. Welcome to BB Nation.

0: Noční Jukebox.
1: Před 5. hodinou ranní stihneme kysáci ještě další písničku na vaše přání. Pojďme se teda podívat na hlasovky, které můžete posílat prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. Čeká tady hlasovka od Fishyho.
2: Ahoj Lení, zahraj tam prosím tě od Sony Ede, Vím, kdo jsem já. A bylo by to pro facebookovou skupinu Holky za volantem a pro všechny, kdo teďka makaj. Zatím čus, Fishy.
1: Holky za volantem, jo, facebooková skupina, tak to mě trošičku zaujalo. Ne, kysáci, já nejsem dobrý řidič, ale třeba bych nazbírala nějakou inspiraci. Každopádně Soňa Ede, Vím, kdo jsem já, moc zdravíme Soničku a jdeme si dát její pecku.

0: Filmové tipy.
1: Snímek Přísahám, že za to nemůžu, sleduje život Johna Davidsona, který během dospívání zjistil, že má Tourettův syndrom. Tedy poruchu projevující se fyzickými a hlasovými tiky, které se rozhodně netýkají pouze z prostých slov. Sledujeme jeho těžké dospívání, kdy se stal ve škole terčem posměchu, ale i doma těžce hledal útěchu. Jeho život změní matka jeho kamaráda, která má energie na rozdávání navzdory boji s rakovinou. Příběh podle skutečné události má na ČSFD 90% a vidět ho můžete v kinech. Pro KIS, Katka Čepelíková.
2: Dvě minuty po páté hodině a před námi poslední hodina noční jukeboxu, tak pojďme si to pořádně užít.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KIS.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Abychom ještě stihli v téhleté hodince co nejvíc písniček na vaše přání, tak rovnou teď mám na telefonu Davida. Ahoj Davide, slyšíme se?
2: Dobré ráno, slyšíme.
1: Taky ti přeju hezké ráno. Co pak děláš? Jdeš do práce nebo seš na noční ještě někde?
2: Já jsem v práci už asi hodinku.
1: Aha, a dobrý dneska, dobře se ti vstávalo?
2: Ale jo, celkem to šlo.
1: No tak to mám radost, to ráda slyším. Já se musím přiznat, že se těším, až si půjdu na nějakou tu chvilku dneska lehnout a trošku se vyspím. Co zahrajeme?
2: Tak dobře, Imagine Dragons.
1: Dobře, já jsem vybrala song Demons a pro koho to bude?
2: Bylo by to pro lásku Míšu do starých buků, aby se jí příjemně stávalo, aby dneska měla příjemný den a rychleji to uteklo.
1: No tak jo, tak to je moc milej vzkaz, mně by se takhle vstávalo teda krásně, kdyby mi někdo nechal něco zahrát. Takže zdravím tebe i tvou milou a tady Imagine Dragons, měj se hezky.
2: Taky a zdravím všechny kysáky, mějte
1: se. Ahoj.
2: Ahoj.

0: hraje více písniček na přání.
1: Pojďme se podívat také na vaše hlasovky, které můžete posílat prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. Mám tady hlasovku od Míry.
2: Hezké dobré ráno přeji. Mohl bych poprosit zahrát Penny opus písničku Life is Life, všechny kysáky. Díky, Míra.
1: Míro, moc tě zdravím a vás ostatní kysáky, pokud právě teďka vstáváte nebo pomalu a jistě končíte někde na noční, moc taky zdravím. A Life is Life, co víc dodat k názvu týhletý písničky, než Život je život.

0: výletních cílů.
1: Wildkogel Arenu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.

0: Noční Jukebox.
1: Daft Punk One More Time a my pokračujeme, ještě chvilka je před námi, než mě v 6 hodin vystřídá ranní trojka, která se na vás už moc těší. Takže hlasovka od Andreji, taky konečně nějaké ženy tu máme.
2: Krásné dobré ráno všem. Moc bych poprosila o zahrání písničky od Britney Spears Kriminál a je to pro všechny, kteří jsou zaláskovaní a kteří musí brzo ráno stávat do práce a ať to všem dneska uteče. Díky moc, mějte se, ahoj.
1: Britney a Criminal, musím se přiznat, že tuhle písničku jsem opravdu dlouho neslyšela, takže proč si ji nedat právě teď?

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Tak jo, kysáci, před námi poslední písnička na vaše přání. Mohli jste si celou noc volat nebo posílat hlasovky. Vlastně je to jenom na vás, jaký způsob zvolíte. A já se vždycky takhle v poslední hodince snažím aspoň co nejvíc vašich hlasovek pustit, protože jich do toho e-mailu chodí opravdu hodně. Takže pokud se na vás dneska nedostalo, nevadí, protože jsme tady až do pátku, hrajeme 24/7 a noční jukeboxy jsou tady každý všední den. A teď už je mou milou povinností pustit hlasovku od Ivanky.
2: Ahoj, prosím o zahrání písničky od Blue One Love pro všechny kysáky, pro hezčí den. Díky, Ivana, ahoj.
1: Blue a One Love, musím říct, že v Ostravě byli naprosto úžasní. Dokonce jsem ukradla i rychlou fotku s nima, protože prostě kdo nemiloval Blue v dětství a v pubertě, tak fakt nevím. Takže si pojďme dát takhle brzy po ránu. Je za minutu 6:45 a já vám přeju hezké ráno.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gut.

0: Nacht, gute Nacht!
1: Gute Nacht!
2: Oh, dobré ráno!
3: Dobré ráno! Jak je, Leni?
1: Hele, dobře je, ale těším se, že si půjdu aspoň na chvilku lehnout. Tradičně pěkně si odpočinu.
3: Na jak dlouho tak si chodíš lehnout po noční takhle, Leni? Na 2, na 3, na 5 hodin?
1: Usnu v 6:30, vstávám v 11. To je můj jako takovej strop.
3: To ti
1: už
3: to bude chutnat teda dneska. Zlom počasí venku zatím. Alespoň tady u nás hezky. Míšo, netvař se tak kysele.
2: Já se netvářím.
3: Na kysu se netvař kysele.
2: Ne, já se netvářím kysele, já se na vás nebudu dívat.
3: Jelikož Míša nás opustí na 2 dny.
1: Jak to, Míšo?
3: Dlouho dopředu plánovala výlet na festival. Nikdy si to nedopřála.
2: Nikdy. No.
3: A teď jakože, hele, a šlo by, kluci, že já bych tam i přespala, víš, jakože bychom si to fakt užili. No jo, no, jenom, že se podívej na výhled počasí.
1: A kdy jedeš, Míšo, kdy jedeš?
2: Ve středu.
1: Ve středu.
4: Jo, super, jo, to zrovna začíná.
1: To má být zrovna jakoby krásně.
2: No, ano.
1: Pár kapiček.
2: Prostě Dinhová se rozhodla poprvé v životě vyrazit na festiák, takže zrovna bude pršet.
3: A ten echt festiák,
2: jo,
3: víš, jakože rokové, jo, a pěkně,
2: jo, jo,
3: někde
2: jo,
3: pod
2: stanem.
3: Jo, tak no nic, tak kánuj sebou a vždycky mezi ubytkem a pódiem si přeplujete.
2: Já jsem na tyhle ty situace připravená. Já mám gumáky, já mám pláštěnku.
3: No, to ber, to ber. Jo, co se dá dělat? To tak prostě někdy
1: ono
3: jde.
1: To k těm festiákům občas i patří.
3: Taky.
1: Pláštěnka, ale gumák, pokud nezmokneš, nebyl to ten správný
4: ono
1: festiák.
4: Ono to tak nebude hrozný. Uvidíš, že nakonec se to umoudří.
3: To je Míša naše blátošlapka.
2: No, no.
1: Blátošlapka.
3: To zní divně, viď?
4: To je skvělý.
2: No ale bude ve středu.
3: Tak budeme sledovat socky Míši Dinhové. Leni, dobrou noc.
1: Jdu si lehnout na chvilku kysáci a jdu makat dál.
3: My začínáme.
4: Čau.
1: Krásný den.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánována na druhou polovinu roku 2027. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že náklady na misi jsou 2 miliardy korun. Část už byla uhrazena z rozpočtu ministerstva dopravy. Zbytek půjde z rozpočtu ministerstva obrany. Federální soudce v Bostonu rozhodl, že poplatek ve výši 100 000 dolarů, který administrativa prezidenta Donalda Trumpa zavedla pro nová víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky, je nelegální a má být zrušen. Trumpova administrativa navýšení zaměstnavatelem hrazeného poplatku za nová pracovní víza pro specialisty oznámila loni v září. A teď zpátky domů.
3: Před téměř 2 lety počátkem června 2024 začala výstavba 12 kilometrů dálnice Praha-Karlovy Vary na jihu Ústeckého kraje. Úsek Jesenická křižovatka Lubenec patří s cenou 3,5 miliardy korun k nejdražším, které na D6 vyrostou. Prokys Blanka Holoubková.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek. To byly zprávy v jedné minutě a teď už předávám slovo ranní trojce.
4: Se protahuje.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: lovely homes. Begad the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodly by load.
1: Jak říkala Míša, Wobble You! Na Rádiu Kiss. Je tady úterý 9. června, takže v 7 rozdáme peníze a ještě v raním Kissu další dovolenou v Salzburgu. Nezapomeňte najít heslo na Wildkogel aréně na jejich webu, popřípadě se proklikáte přes kiss.cz. Buďte připravený, určitě se tam vydejte, kdyby náhodou padla výzva, ať nám zavoláte, řeknete, kde je, protože na týden v Salzburgu v krásném hotelu, ty
2: to je nádhera.
1: Ale jinak, Patriku, Míšo, Kysáci, dneska je den, světový den archivů.
3: Ty jo, světový den archivů, tak to půjdeme někam do archivu, viď?
2: Budeme hledat knihy v knihovně.
1: Jo. Nebudem.
3: Ne.
1: Ne, půjdem do našeho archivu.
3: Jo, počkej.
1: Počkej, naší karty máme. Ráno.
3: Jako jo, do našeho.
1: Takhle. A každý si dáme za úkol najít něco v našem archivu, co stálo za to, co jsme si uložili proto, protože bychom na to neměli zapomenout. Naše Kysáky to bavilo. A ideálně, aby jsme vždycky našli něco na toho druhého, že jo, ne na sebe.
3: Není problém, jo? Není problém.
2: To je dobrý, tak jo, počkej, tady toho je.
1: Já bych začal, jestli bych mohl.
2: Ano.
1: Pustím jednu písničku a rád bych se vydal s Patrikem do Holandska.
2: Já už
3: to
2: vím.
3: To je dobrý.
1: Co?
3: Ano.
1: Patrik jednoho dne měl za úkol zavolat v rámci Jesmena v holandštině na nějaký hotel.
2: Na hotel o objednací pokoj.
1: Objednací v holandštině pokoj.
3: Akorát jeden malý háček to mělo, protože Patrik holandsky neumí.
1: Absolutně ne. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Rozumím tomu, že na první dobrou to nezní jak slavně, jako že je den archivů, byť archivy jsou důležité, ale ten náš archiv, který se jmenuje takzvaně Ráno, máme tady takovou speciální kartu v počítači, ten je nebezpečný.
1: Ten je velmi nadúcaný, bych řekl.
2: Ano, a kolikrát se zděsím, co tam všechno najdu?
0: Jednoho dne jsme si Vjesmenovi řekli, že budeme volat do cizích zemí, budeme mluvit jejich řečí a objednávat různé věci. Za úkol měl Patrik volat do Holandska a objednat si v Holandsku hotel.
1: Ano, a vybral jsem, mám pocit, velmi luxusní hotel.
2: Ano, a úkolem bylo nepomáhat si angličtinou.
0: Co si z toho pamatuješ, Míšo, co tě nejvíc dostalo?
2: Preset hor.
1: Preset hor. To já jsem nemohl použít žádný jako slovíčko anglicky.
0: První část telefonu.
3: Amsterdam Hotel, good morning, my name is Lorien, how can I assist?
4: Guten Morgen, ich will nach einem Kamer für zwei Personen reservieren für Amsterdam, Freitag, schlecht und Nacht.
3: Sorry, do you speak English?
4: Do you speak English? No.
3: Okay, you want Kamer für eine Person?
4: Zwei Personen.
3: Zwei Personen, and which datum?
4: Freitag.
3: This Friday?
4: Ja.
3: 28?
4: Ja.
3: Okay, one moment.
0: Hallo, ona rozumí.
3: Ein nachher?
4: Ich Freitag im Entrechut Stubfote mit SCSN 2 Flasche gleich mit ob der Kamcher. Okay?
3: Sorry, I did not understand that. What languages do you speak?
0: Jakým jazykem mluvíš?
3: Okay, one moment. So you want to check in 28 March?
4: Ja.
3: And check out?
4: Ja.
0: Check out?
3: When check out?
4: No. Check out. Das Dachset. Dachset Horror.
1: Jak mě to napadlo?
3: Okay, one moment, please.
0: Paní hotová z tebe.
1: Ale jako drží se.
0: Co jsi to tam říkal s tou flaše?
1: Chlajmit, to byl lubrikant, že chci 2 litry lubrikantu.
2: Šlechtena.
1: Myslím.
0: Jakou řečí to mluvíte?
5: Holandsky.
0: Patrik, sebevědomě. Ona tě přepojila, tady ještě druhá část.
6: Een hele goede morgen. Dank wel voor het wachten. Waarom kan ik u helpen?
4: Goedemorgen. Ik wil graag een kamer voor 2 personen reserven voor aanstaande vrijdag, slecht en nacht.
6: Dus voor 28 maart, als
4: ja,
6: ik goed begrijp.
4: Ja.
6: En wanneer wilt u uitchecken?
4: 10.
6: 10 april.
4: Ja.
6: Okay.
4: Ik vraag hem entrechut, stupfotje met 6 en 2 flasje glijmit op der kamcher.
0: Dat is als een lubrikant.
6: Sorry, wat?
4: 2 flasje glijmit op der kamcher. Mission zal het dan de geheren.
6: Ik snap even niet wat u bedoelt, meneer.
4: Wat?
6: Ik begrijp even niet wat u bedoelt.
4: Mag ik die prijs vragen?
6: Wat wilt u vragen?
4: Room.
6: Ja, u wilt een kamer boeken, zoals ik begrijp. Is dat correct?
0: Moet je hem door finale?
4: Correct.
6: Voor 13 nachten in totaal.
4: Aha, oké. Okay. Hartelijk dank in Sol Erever naden en contact met een epnonen.
6: Maar wilt u de kamer nu wel of niet boeken, meneer?
4: I don't know. Thank you.
6: Oké, maar tot ziens.
5: Thank you.
4: Tot ziens.
7: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
0: Jaký to je slyšet to po několika měsících?
1: Strašný, jaký fučíš, co se mu tam řekne na konci.
0: Rum.
1: On mě úplně dostal, jakože mi vlastně odpovídal.
0: Ale chápu, že to máme v archivu. Deep.

0: Náš posluchač s přezdívkou Doktor se teď ozval z Holandska. Patrik tam před chvilkou byl taky, jo? Náš archív opravdu stojí za to. A když jeden archivů, tak se do něj díváme.
1: A díváme se i na tebe, Romane. A my jsme s Patrikem našli v archivu, myslím si, že skvělý ranní šot.
2: Budeš totiž velký zvíře.
0: Ranní šot a zvíře, jo?
2: No jo, v podání Romana.
1: To rozjedeš, Romane.
0: Tak teď mi to necvaká teda.
2: Ona ti to dojde,
1: jo,
2: neboj.
1: Už brzo, na kysu.
0: Po půl sedmí.

0: Pecky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální problémy na D8 na 66. kilometru ve směru na Prahu je nehoda osobního auta na D1. Na 250. kilometru ve směru Brno jsou na vozovce kusy pneumatiky, s tím taky počítejte.
2: A taky si dávejte pozor na nehody, které se staly v Praze, a to ve Zborovské a v Legerově ulici.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss.
1: Nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
8: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
0: Radio Kiss. Počasí.
9: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka sestavovaném časopisem Forbes je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renata Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Na druhém místě je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová a na třetím generální ředitelka ve sdílené funkci a finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková. Celkem jsou v žebříčku časopisu 200 žen. Na návrh vládní strany TISA premiéra Petra Maďara si maďarští poslanci snížili platy o 40%. Návrh podpořila i opozice a pro snížení svých platů hlasovalo všech 189 přítomných poslanců.
0: Sport.
9: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi vydala federace v pondělí po dohodě s německými pořadateli. To byly zprávy v jedné minutě. Hezké ráno.
10: Dneska spojíme trochu netradičně ranní šot s Mezinárodním dnem archivů.
11: A zašmátrali jsme tam a našli jsme i něco na Romana.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: do the rigga digga ding dong song. To nejlepší od 90. let na Rádio Kiss. Dneska je Mezinárodní den archivů a tak se díváme do rádiového archivu a říkám si, jestli to vlastně byl dobrý nápad.
1: Skvělej.
2: Byl to výborný nápad, protože teď by měl přijít na řadu ranní šot. A něco jsme na tebe našli, Romane. Mm-hmm. A já bych to popsala slovy našeho kysáka. Tohle jsem si jen tak mimochodem taky schovala do svého osobního archivu.
3: Romanovi budou stávat vlasy z hrůzou.
0: To je dobrý. Heleč, má to 2 minuty, to, co teď chcete pustit. Co to je?
4: Je to 2 roky stará záležitost.
2: Jestli si pamatuješ, Romane, na takovýho jesmena, kde jsme měli zpívat písničky v češtině.
0: Oh, jak dělá Liška?
2: No vidíš, že jsi vzpomněl.
0: Teď Patrik říkal, že budu zas... Ne, tohle ne.
4: Jo, to jo.
0: Kratší verzi, ne 2 minuty.
4: Ne, celý to dáme.
2: 2 minuty, to je krátká písnička.

0: dělá liška. Hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, hoty, liška. Jo, ča, ča, ča, ča, ča, ča, ča, ča, ča, ča, ča.
1: To má ještě minutu.
2: Ano, ano,
3: pojď.
0: Já dělá liška. Tajemství lištičky.
1: Jak jsi to prožíval? Staro.

0: Papapido. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
1: Romane, prosím tě, až budu mít svatbu, tak já od tebe nechci žádný narozeninovej, nebo narozeninovej svatební dárek, já tohle to chci o půlnoci, aby si zaspíval.
2: Já se stydím.
3: Ne, nemusíš, to bylo skvělý a ten duet na konci neměl chybu.

0: se!
1: Ježiši, to je hustý, ty archivy, to je fakt hustý, já vás miluju, jste boží.
2: Romčo, ty jsi prostě boží, já tady umírám, ale bezvadný. Super, děkuju za zpříjemnění dnešního dne.
3: Kdo by to byl řekl, že archivy takhle někoho pobaví?
4: To jo, to jo. Dneska je Mezinárodní den archivů, tak si tady připomínáme starý naše, možná až blepty, nějaký písničky, něco, co jsme si uložili do našeho ranního archivu.
3: Něco, co se nám třeba povedlo, nebo nepovedlo, no.
4: Patriku, je čas?
5: Co?
4: Jo.
6: Míšo.
3: Co?
6: Patrik by chtěl něco připomenout posluchačům KISu.
5: Já jsem to našel.
3: Co jsi našel?
6: Takže tři.
4: Jeden takovej vstup.
6: Dva. Jedna.
7: Ein Fall Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Gag, sieben, acht, gute Nacht.
4: Na KISu se hraje to nejlepší od 90. let. Co si budeme povídat, v 90. byly oslavy narozenin mnohem více bojaré, než je tomu teď.
5: No to byly mejdany, panečku.
4: Tak jsme na to chtěli tak trošku zaspomínat, ale nečekali jsme, že nám na to hlavní oslavenkyně Míša Dinhová kývne, které jsme řekli, Míšo, už odpočívej, nemusíš už mluvit. Jediné, kdybys chtěla, že můžeš pozdravit své posluchače, ale jinak máš narozeniny a máš právo na to, aby si odpočinul.
3: Můžu? Ne, protože... protože učík kouzelné vody.
5: Ano.
3: Jak to mám říct?
4: Můžu ti skočit do řeči, Míšo?
3: Můžeš, protože myslím si, že to bude lepší.
4: Měl ještě jeden dotaz na tebe, jo?
8: Ano. Nemá od 8 do 9 narozeniny Duc náhodou.
4: Chtěli by oslavit Duc ještě mezi 8 a 9.
3: Ale já seknu dvě. Hele, já to zavládnem.
4: Dobrou noc.
3: Seknu nejlepší a já chci říct tobě, že já musím ráda všechny posluchat se rádi.
4: Oni tě mají taky rádi. Tady píšou tolik vzkazů, že jsou za tebe rádi. A hlavně za to, že jsi neuvěřitelná, že jsi do toho šla, no.
3: Můžu říct jednu věc.
4: Ne. Poslední.
3: Já Radio KISS nevnímám jako práci.
4: Mm-hmm.
3: Já Radio KISS vnímám jako poslání. A jsem ráda za to, že jsem tady s vámi. A nejenom s vámi dvěma. Romanem Andělem a Patrikem Peltánem, ale všemi KISáky. A to, co tady tvoříme, je něco výjimečného.
4: Po dnešku.
3: OK, dobře, tohle už je trošku kliše. Přeskočme to.
4: Výborně, buď
3: Romane,
4: taková,
3: vem si to ty.
9: Ranní KISS. Každý všední den od 6 do 10.
2: Tohle byla podpásovka.
4: To byla, Patriku.
2: Jako, to byla sorry, podpásovka. Kde jsi to našel?
5: Je to výborné.
3: Kde jsi to našel? Tohle
5: v archivu,
3: máme...
5: v archivu.
4: Jak je to starý? Rok zpátky?
5: Rok a jeden měsíc, 9. července.
4: To ano. Klenot, Míšo.
2: Ne, to není klenot.
4: To je.
2: To ne, to je dno.
5: pardon, aby to nebylo jako kachna. 11 měsíců je to starý.
4: Jo, jo, jo.
2: 11 měsíců,
4: co tady
2: přesně.
4: Ještě v tom archivu dneska najdem, viď?
2: To se děsím teď.

0: Čest apku Kisu, jedna textová. Lenka píše, právě jsem naladila rádio Kis, no říkám si, ten čaj, co jsem si uvařila, není náhodou houbovej? Díky za vás, neskutečně bavíte. Lení, všechno v pohodě, jenom Mezinárodní den archivů, tak jsme koukli do toho našeho, rádiovýho. Ale musíme taky kouknout chvilku do budoucna, protože za chvilku 7. Bude soutěž 7-7 a Míšo, promiň, že zase se navezem do tebe, ale ty si sem teď uložila hlasovku, která se jmenuje vyloženě Patriku, vidíš to?
1: Ano, ano.
0: Michal 77 Sprďák.
2: Ano, protože jsme dostali sprďáka od Michala,
0: za
2: že nás sprdnul.
0: Za 7-7?
2: Za 7-7.
3: Tak mládeži, dvě věci. Buď jste placení za to, že házíte tak malé čísla, nebo házíte tak malé čísla, protože to dáváte ze svého, protože to už není možné. Jediný, kdo dokázal hodit pěkné číslo, byl náš zahraniční host Duc. Polepšete se.
0: Teď jo, dvojka, trojka, čtyřka, potom to není dobrý. Zostak, pak zas dvojka, jo, jednička. Ano, nedaří se na pětky, šestky, no.
1: Včera padla dvojka, no, to je pravda.
0: Ale věřte nám, že to není o tom, že bychom museli nějak šetřit, že bychom to měli ovlivňovat, ty peníze jsou v rozpočtu daný, tak a bacha, to vám klidně práskneme, jak se tyhle věci počítají dopředu. Musí se počítat s tou nejlepší možnou pravděpodobností.
2: Ano.
0: To znamená, že by každý den padala šestka, my přidáváme bonus 7000, takže se muselo v rozpočtu uvolnit hodně peněz. A je pravdou, že v účtárně jsou asi docela rádi, protože těch peněz tolik se neposílá.
1: No, ale není to tak, že pokud my hodíme dvojku a zbývá tam i s bonusem tím pádem 5000 korun, že bychom si to jako rozdělili, to
0: jo,
1: ne.
0: Takhle.
1: Jako bylo by to hezký,
0: ne,
1: ale
0: ne,
1: to tak
0: to
1: není.
0: Ne, to ne, to ne. No,
2: tak
0: ale
2: uvidíme.
0: Chápu trošku ten zmarnost toho.
2: Ale ze svýho to nedáváme.
0: To ne, to nám platí náš partner.
2: Právě, to je náš parťák Comfort Group.
0: Těm moc děkujeme, kdože?
2: Comfort Group. Pardon, já jsem se ještě navezla do té nálady, co byla předtím.
0: Ještě, nic jsme nepili, ale prosím vás.
2: Ne, vůbec ne.
0: Takže v 7 ráno vás budem čekat a snad už dneska 6 padne.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
6: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nejsilnější provoz je tradičně na D1 od 31. kilometru až na 23. ve směru do Prahy. Nehoda je na dálnici D8 na 66. kilometru ve směru do Prahy. Martine?
2: Mezi Náchodem a Českou Skalicí, odbočka na Říkov, hromadná nehoda 3 aut.
3: Další nehody se řeší ve Zlíně ve Štefánikově ulici, v Brně v Bauerově, ve Vsetíně v ulici Bratří Hlavic, v Mladé Boleslavi v ulici Pražská Brána a v Karlových Varech v Západní ulici.
1: A držíme palce v soutěži 7-7 už za chvilku.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz.
6: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Výstavba kvůli bezpečnostní situaci ve světě stále zdražuje. Ceny materiálu za poslední dva roky stouply až o pětinu. Dvě třetiny stavebních firm už vyšší náklady promítly do cen zakázek. Některé kvůli tomu dokonce chystané projekty odložily. Nejvíce podražil polystyren, kamenivo, cement nebo plasty. Cena asfaltu se téměř zdvojnásobila. To výrazně prodražuje silniční a dálniční stavby, ale i opravy silnic a městské infrastruktury. Severokorejský diktátor hostí v těchto dnech čínského prezidenta Xi Jinpinga. Podle odborníků se sice návštěva koná v KLDR, je to ale právě Čína, která má v rámci návštěvy jasně vytyčený cíl. Čína chce zajistit, aby její zájmy vůči Severní Koreji byly v době rychlého zbližování mezi Moskvou a Pjongjangem chráněny. A teď zpátky domů.
10: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane minimálně do roku 2029 v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Z Jihočech pro KIS Blanka Holoubková.
9: Sport. Dvě VIP vstupenky na třetí finálový zápas playoff NBA mezi basketbalisty New York Knicks a San Antoniem se vydražily za $1 000 000. V přepočtu asi 21 milionů korun. Vítěžek z prodeje věnuje domácí klub na dobročinné účely. Peníze podle Knicks, kteří vedou sérii 2-0, poputují na podporu znevýhodněných dětí. Za námi jsou zprávy a před námi soutěž 7 v 7, tak držím palce.
11: 7 v 7.
12: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
11: 210 323

0: se dovoláte do soutěže 7-7, tak je jasný, že hezký.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: Já si myslím, že skvělý ráno má Jirka, který je právě na telefonu. Dobré ráno, Jirko.
0: Ahoj.
4: Dobré ráno vám přeji všem.
3: Jirko,
4: Jirka z Karviné.
3: Ahoj, Jirko. Jak dlouho se snažíš dovolat do soutěže 7-7?
4: Vždycky, jak jsem skončil půlnoční, tak jsem to zkoušel, pak jsem vždycky usnul. A teď, co jsem přišel o práci, tak říkám, zkusím to tak.
0: Ježiš, to je smutný. Hledáš něco, nebo už je to na dobrý cestě s prací do budoucna?
4: Je to dobré na dobré cestě další s prací, ale po 26 letech přijít o práci, tak to je takové těžké. No.
0: To věřím. Buď silný a držíme ti palce, Jirko. Ježiši, takhle, Patriku.
5: To je zodpovědnost zase.
0: Tohle ti nezávidím, protože tenhle chlap si zaslouží nejvyšší číslo na kostce.
5: Já bych mu to přál.
0: Tak jdem do toho.
5: Jo.
3: Takže, Jirko, ještě předtím, než hodíme kostkou, když se snažíš tak dlouho dovolat, o čem je soutěž 7-7? Dokážeš to vlastními slovy vysvětlit?
0: Jak to jako funguje?
4: Do hodiny největší číslo dostane cenu, že? A jak je na 6, tak dostane plus 1000 korun. A i malá částka je dobrá. Já už jim to za to udělám.
0: Je, i s 1000 bys věděli, jo, co uděláš.
4: Ano, koupím moji dceři milované panenku, kterou si přeje. A pak zbytek půjde na dovolenou.
0: To je dá.
5: To mi nedělej, Jirko, já nemůžu házet.
0: Patriku, já ti to teď fakt nezávidím, ale jsme s tebou.
5: Dobře.
0: Jo,
5: dobře.
0: Je to pro Jirku.
5: Poplivám kostku štěstím.
0: A jdem házet.
5: Jirko.
4: Ano?
5: Posluchači Rádia Kiss si budou myslet zase, že to je cinknutý.
0: Ne, já to ale nahrávám.
3: Ne.
5: Já taky. Na hrací kostce se totiž objevila 6. Posíláme ti se!
3: Je to nejde!
0: Jirko! Ty jsi nám zavařil. Teď půlka národa bude psát. No to není možné.
4: No tak... jsme si vyletěli.
0: Teď nám každý bude volat a vždycky nám řekne, přišel jsem o práci.
5: A chci koupit dceři panenku.
0: A chci koupit panenku a padne 6, ne? Ježíš, to je něco.
3: Jo,
5: mám radost.
0: Tak kamaráde, to rádiové štěstí dneska opravdu hezky zafungovalo. A tobě na účet připíšem 7000, je mi jasné, že každá koruna je dobrá, takže si to zasloužíš. Jo, pozdravuj dceru, oslavte to spolu, měj se hezky.
4: Děkuji.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau do Karviné.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Já jsem spokojený, moje úterý může pokračovat v naprostý gráci.
3: A bude takhle pokračovat i středa?
5: Doufám.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
3: Be happy.

0: Já bych rád dal jenom jedno upozornění našim posluchačům, co budou volat do soutěží 77. Potom, co nám náš posluchač řekl, že přišel po 26 letech o práci. Jestli zítra uslyšíme například, nevím, třeba, že někomu utekla koza, manžel snědl někomu větrník, nebo jste šlápli na Lego, nic takového nás neobměkčí k tomu, aby jsme házeli vyšší čísla, jo?
1: Ono takhle, kdyby to šlo, aby se obměkčilo, tak my bychom ty šestky házeli pořád, ale my nevíme, co na kostce padne.
2: Byla to velmi krásná náhoda.
0: To teda ale. A zrovna Jirka to vyhraje, když má takhle smutný dny. A vy to s ním prožíváte taky.
3: Tak to nemělo chybu, tak to je fakt úžasný. Ten chlap, ty vodu, přišel o práci, ale jde vidět, že spravedlnost existuje, i štěstíčko existuje a já mu to přeju a jeho dceři, ať si užije panenku a je to něco nádherného. Super! Ahoj, Marti. Super.
4: Myslím si, že po 26 letech přijít o práci není vůbec žádná sranda. A to, že mu padla šestka, tak to štěstí přeje připravené.
0: To je pravda. Na druhou stranu si vzpomeňte, na ty chvíle, které nemáme rádi, že nám sem zavolají třeba děti, anebo maminka s dítětem, to se taky teď docela často děje. A oni řeknou, my si to rozdělíme, no a my hodíme jedničku.
2: Jo, to se stává
0: a jak
2: často.
0: Je nám tu trapno, ale to je soutěž, no.
2: Jo.
0: Tak to prostě je.
1: Neovlivníme to, jediný, co ovlivníme a co víme, že je tutovka, že takhle budeme házet každý všední den až do konce roku.
2: A vždycky něco vyhráte, protože v téhle soutěži se nedá prohrát.
0: Takže do Karviné ještě jednou gratulace a zítra znovu.

0: Let the beat control your body.
1: To Unlimited na Radio Kiss, tak tady žijeme tou radostí a navíc nás moc těší to, když tu vidíme ty vaše vzkazy od vás, jak to Jirkovi přejete. Někdy už by si člověk řekl, že v tom našem světě je to všechno nějaké vzhůru nohama a šílené a naopak tady se ukáže to, že jsme pořád ještě lidi a přející.
2: Přesně tak, kdo jste to náhodou neslyšeli, tak v soutěži 7-7 padla šestka, tudíž jsme i s bonusem rozdali 7000 korun a to posluchačovi Jirkovi, který shodou okolností přišel o práci a ještě říkal, že by peníze použil na panenku pro svoji dceru.
1: O práci po 26 letech někde na Karvinsku, no, ty jo. Ale hele, Patriku, díky tomu, že si házel, ty jsi za hvězdu dneska.
3: Nazdar, Daníky, se Patriku seš třída, protože půl tramvaje teďka tady tleskalo, hele.
1: Výborně.
4: Ta šestka totiž viděla, kdy má padnout. Gratulace. Šikulka, Patriku, jsi šikulka.
1: Tak tohle se dneska moc povedlo. A vzhledem k tomu, že si Míša potřebovala odskočit, a kysáci, dneska je Mezinárodní den archivů, tak my koukáme od 6 hodiny od rána do archivu Rádia Kiss, do takzvané karty ráno, kde jsou věci dobré a bohužel některé i trošku trapné.
2: Jo, ale tohle si myslím, že nebude úplně blbý.
1: No Míša tady není, tak si můžeme připomenout, jaký to bylo, když dostala za úkol zpívat Vysoký jalovec v několika jazycích. Jdeme na to. Míša Dinhová.

0: Kluci, když tam není ta Míša, náhodou, zeptám se, nenechala si otevřený sociální sítě?
1: Já už jsem tady, Marku. Co se děje? Co se děje? Co jste zase provedli?
2: Ale jenom jsme si připomněli, jakož je den archivu, zase něco z archivu a byla jsi tam náhodou ty.
3: No. A v několika jazycích jsi byla. Byla jsi dobrá.
1: V několika jazycích.
3: Ano.
1: Ježiši, jo.
3: Vysoký Jalovec.
1: To jsem, to máte uložený, jo, ještě někde.
3: Všechno je tady. A bylo to dobrý. A kysáci jenom vzpomínají i na to, že si tady rádi uděláme to, že když někdo odejde ze studia a nechá otevřený počítač, tak se vrhneme na jejich
1: ne
3: sociální
1: někdo,
3: sítě.
1: Když já. Protože když ty necháš otevřený počítač, nikdo ti tam nic nenapíše.
2: Ty, ale to je dobrý.
1: Patrikovi nikdo nic. Ale já, když si tady nechám otevřený počítač, tak hned se mi na sociálních sítích něco objevuje.
2: Prostě jdu náhodou zrovna kolem, no.

Pojďme se podívat na silnice. Připomínáme nehody ve Vsetíně v ulici Bratří Hlavic, v Karlových Varech v Západní ulici, v Brně v Bauerově, ve Zlíně ve Štefánikově ulici a v Mladé Boleslavi v ulici Pražská brána.

0: Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: WaveSport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.vavesport.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
4: Kdo pak to uklidí?
5: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
7: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zapovězením přístupu na sociální sítě dětem mladším 15 let. Vyplývá to z průzkumu agentury STEMmark. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti, pokud by se jich samotných už netýkala. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval předseda Národního ústavu

0: pro duševní zdraví Jiří Horáček. Dětský ombudsman Martin Beneš je naopak proti plošnému zákazu. Teplota moří po celém světě rychle roste. V části Atlantského oceánu jižně od Grónska se ale dlouhodobě ochlazuje. Takzvaná studená skvrna, která se stále častěji objevuje na teplotních mapách, se v této oblasti formuje už několik desetiletí. Podle vědců jde o další důkaz slábnutí atlantické cirkulace. Její výrazné narušení by mohlo zásadně ovlivnit evropské klima. Sport. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou 6-7, 6-3 a 6-4. V dalším kole se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Viktorií Mbokovou. To byly zprávy a teď už dořekni, dospívej a domysli.
1: Terko, děkujeme, jsem připraven na Romana a Míšu, musíte dneska sbírat body.
2: To teda budeme, já budu sbírat body, já to vím.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Ranní trojko. Dořekni.
1: Blížíme se do finále našich rubrik Dořekni to, dospívej to a domysli to, jelikož konec června je za dveřmi a o prázdninách si rubrika odpočine, musíte sbírat body jako diví. Teď ale k rubrice Dořekni to. Pustím kousek známé hlášky a vy musíte do posledního písmenka doříct. Dneska jsem tuto rubriku věnoval jednomu legendárnímu filmu, respektive trilogii, a vzpomněl jsem si na to kvůli včerejšímu telefonátu, který jsme si připomínali se Zdeňkem Troško.
2: Seno!
1: Už víte.
2: Tak to vypadá docela nadějně, Míšo. Mohli bychom bodovat dneska.
1: Jde mi o rychlost a o přesnost vyslovení.
3: Cože? Řekni to ještě jednou.
4: Fanka, drž mě!
5: Dobře vy.
3: Řekni to ještě jednou. Fanka, drž mě!
1: Máte vodík oba, dobře.
2: Jsme byli na chlup stejný.
6: Jo, úplně.
1: Super, druhá hláška.
4: To bude moje smrt!
1: Vy jste nějaký úplně synchronní dneska. Hezky, po dvou bodech oba dva. Třetí, taky budete znát.
7: A verbnosti.
4: Dublejt.
7: A verbnosti. Dublejt.
5: Dobře, vy.
2: My se omlouváme, že na vás hřveme, kysáci, ale tohle prostě.
6: To je prostě ta soutěživost.
2: Hele, nevraživost.
1: Máte tři body a tři body.
6: Hezky.
5: Dobrý.
2: Ty jsi na nás hodný.
1: Já, dobrák.
6: Jsme se synchronizovali.
2: Tak tohle se povedlo.

0: Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: A v rubrice Dospívej to už nebudu takovej dobrák. Myslím si, že nazbíráte bodíky, ale že neuhádnete všechno, jako bylo právě před chvilkou v rubrice Dořekni to. Ale i tak, ty hity budete 100% znát. Řeknu vám jedno slovíčko, vaším úkolem je to dospívat. Easy. Jdem na to. 90-kový song začíná slovy slovem Take
3: your chance.
4: Take me away.
3: Tak já dávám Take your chance.
2: Řeknu vám, když jsem chystal 90-ku se slovem take, nevěděl jsem, jakou písničku tam dát. Těch známých take je tam spoustu.
4: Take on me to nebude, to je 80.
3: Ano.
4: Takže Take me away.
5: Take me away. And I will try to let you know, baby.
2: 24/7 Take me away.
3: A teď si Míšo, kdybys ještě dala ty dvě ukázky, tak bys měla 6 správných věcí za sebou. Jak zdořekni, tak dospívej, to tu snad nikdy
2: já
3: nebylo.
2: Já myslím, že to je dost možný, člověče.
4: Okay.
3: Tak pojď.
2: Česká písnička. Nebylo.
3: No kdyby nebylo. Bylo, nikdy nic nebylo, tak bych dal
4: právě.
3: 100 zvířat.
4: Nebylo. Nechceš vymyslet nějakou písničku, Romane? Nebylo.
2: Pardon, já se musím
3: smát. Nebylo.
4: A známe ji, jo? Velmi
3: jo,
4: dobře.
3: Velmi
4: jo,
3: dobře.
2: Nebylo nutno,
3: je to,
2: aby jenom bylo. Vám trošku pomůžu, je to v refrénu.
4: Aha. Nebylo.
3: Tak to jsi mě dostal.
4: Taky nevím.
3: Nebylo.
6: Nebylo nic, já jen kdyby jsi měl chvíli, můžem si někam sednout. Nebylo nic,
4: dobře, tak byli jsme tam, ale.
6: A předtím taky ani jednou.
2: Romane, nikdy nic nebylo je na začátku písničky, ale v refrénu je nebylo nic.
4: To nevadí. Romčo, ještě jeden bodík můžeš získat.
3: Ty jsi pěkně převez.
2: Já jsem se strašně smát. Bonusová písnička. Budete vědět. Zavolejte.
3: Ty běž už zavolejte. Říkal, prosím tě, vždycky budeš vědět.
4: Nebylo, zavolejte.
2: Taky to
4: zavolejte,
2: znáte.
4: Zavolejte doktora, on má to kladivo, počkej, zavolejte.
3: No, to je dětská pohádka, ano, písnička.
4: Zavoláme.
2: Zavoláme. Dobře na to jdete?
3: Zavolejte.
2: Ne. Kysáci si to teď zpívají a
3: říkajte. Pojďte už.
2: No, pojď, Míšo.
4: Zavolejte.
3: Zavolejte na něj. Zavolejte.
4: Ne. Zavolejte.
3: Je to něco pohádkovýho.
4: To bude nějaká, dětský, ano, pohádková.
2: Ano, je pohádková.
4: Zavolejte doktora, on má velké kladivo. Ne, počkej, pecám spadla. To není to.
3: To je zavoláme.
4: To je zavoláme, aha.
2: Zavolej. Je to takový jako zavolejte je řečeno rázně.
4: Zavolejte. Skuter dole.

0: to snad teď hrál na svatbě, člověče.
1: Fakt.
0: Když už jsme nemohli hrát na hlas, tak jsme si tam dávali jenom takovýhle pohádkový.
2: Jo.
1: A 100 zvířat si hrál taky, Romane?
0: Myslím si, že jo. Taky, nikdy nic nebylo.
2: To se hraje na svatbách.
0: Ty bláho, to jsou největší tohle
2: hity. I když nikdy nic nebylo.
1: A jsou to hity.
0: Plotrak, no. Kolego, dobře ty.
1: Tak Míša bod jenom?
2: Já mám, ano, já mám jeden bodík.
1: A tak v domysli to se vám třeba bude dařit o něco.
0: Za chvilku na Kisu.

0: trojko. Domysli
1: to. V Dořekni to, dospívej to můžete zbývat v každé rubrice po třech bodech. Domysli to je to jiné, tady můžete nazbírat až 7 bodů. Pokud odhalíte správně odpověď na moji typovací otázku, a to naprosto přesně. Kdo by případně byl pouze jenom blíže, získá 1 bod.
0: Počítáme s tím.
1: Trošku se této otázky neobávám, ale nerad bych se dotknul jedné skupiny lidí. Ale myslím si, že to je naprosto normální, patří to k životu a většina lidí si myslí, že bude také překvapená tohoto čísla, které z toho vyjde.
0: Trošku? Takže zase Zdeněk troška?
2: Aha.
1: Ne.
0: A chceš, nebo nechceš se dotknout nějaké skupiny lidí, jo?
1: No, protože někomu to může jako přijít, že proč to říkám, ale nepřijde mi,
2: no,
1: že je to nějak
2: špatný.
1: My víme,
2: že někdo taky poslouchá rockovou hudbu.
3: Ne.
2: Ne, já si dělám srandu, tak prostě.
3: A to jede na Rock for People, Míša.
2: Jedu, no, právě.
3: Tak ty tam dostaneš bídu, bahnem, v dešti.
2: Zahrajem si bibiku s bahnem. Ježiš.
0: Ale dobře, pojďme zpátky.
1: Takže se ptám, kolik tun vepřového masa bylo vyrobeno v České republice v prvním čtvrtletí roku 2026? Tuhle otázku jsem dal záměrně, mě strašně jako zaujala, až překvapila ta správná odpověď.
0: Můžu mít pod otázku,
1: ano,
0: jakou skupinu tady chceš urážet?
2: Vegetariány.
1: Jo, tak,
2: a vegany.
1: Aby nebrblal někdo.
2: A můžu mít já taky jednu otázku na nápovědu. Budeš mít v nápovědě, kolik váží jedno prase?
1: Ne, budu mít trošku jinou nápovědu, ale řeknu vám, výsledek zaokrouhlete na 1000 tun.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se na dálnici D1 na 68. kilometru ve směru do Prahy. Na Šumpersku na silnici 43 v Písařově havarovalo auto. Další nehodu řeší v Plzni v ulici U Prazdroje a v Praze v ulici v Korytech jsou tři osobáky v sobě.
2: U České Skalice jsou na silnici 33 tři auta v sobě. Nehoda je i v Brně v ulici Bauerova a v Mladé Boleslavi v ulici Pražská. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
6: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
9: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO v Ankaře nepadlo. Uvedl to prezident Petr Pavel při odchodu z úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš měl zároveň prezidenta ujistit, že výkon jeho pravomocí omezovat nehodlá a zopakoval, že vláda o složení delegace rozhodne 22. června. Podle ministra zahraničí Petra Macinky by měl na neformální části summitu zastoupit Česko někdo, kdo skutečně rozhoduje. Americký ministr obrany Pete Hegseth se dočkal ostré kritiky od politiků i historiků za své poznámky o invazi migrantů v Evropě, které pronesl o víkendu při připomínce vylodění spojeneckých sil v Normandii v roce 1944. Historici hovoří o zneuctění památky vojáků padlých v boji s nacistickým Německem, zatímco z úst britských politiků zní slova o nedostatku úrovně. A teď zpátky domů.
10: Před téměř 2 lety, počátkem června 2024, začala výstavba 12 kilometrů dálnice Praha-Karlovy Vary na jihu Ústeckého kraje. Úsek Jesenická křižovatka Lubenec patří s cenou 3,5 miliardy korun k nejdražším, které na D6 vyrostou. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
9: Ve čtvrtek začíná fotbalové mistrovství světa a český tým už přímo v dějišti šampionátu prošel bezpečnostním školením. Čeští fotbalisté mají základnu v Dallasu a třeba do výtahu smí nastupovat minimálně ve dvou. Svěřenci trenéra Koupka jsou neustále pod dohledem ochranky. Právě v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. V Mexiku pak z bezpečnostních důvodů hráči nesmí vycházet z hotelu. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
11: Kolik tun vepřového masa bylo vyrobeno v České republice v prvním čtvrtletí tohoto roku? Za chvilku dám nápovědu.
12: Bojujeme o 7 bodů.
0: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: Dneska se... Už chrochtá.
1: Se to hodilo.
0: Dneska se vás v rubrice Domysli to ptám. Kolik tun vepřového masa bylo vyrobeno v České republice v prvním čtvrtletí tohoto roku? Ještě bych rád uvedl na pravou míru, protože mě tady kysáci chytají trošku za slovíčko vyrobeno, že ano. To nejde, že to neexistuje, že se to nevyrábí, že prase se chová. Ano, prase se chová, ale potom, když to prase jde na jatka, tak se z něj vyrobí něco a říká se tomu živočišná výroba. Je to oficiální údaj.
2: Není to tak. Není to tak, protože oni chovají prasečí nožičky, které se třeba kupují, mají na to voliérku, pak ty stejky taky chovají v dalším výběhu a ty stejky pak takhle naskakují pak
1: ale
2: do toho obchodu.
1: Ty jo, jako dostat se, Míšo, k 7 bodům, aby jsme to trefili naprosto přesně, když máme zaokrouhlit na tisíce tun.
0: Ano, tisícovky tun, tak.
1: Tak, hele, ne každý maso, půlka národa je nás přes 10 milionů, tak 5 milionů. Mm-hmm. Půl prasete sníme za čtvrt roku, ti, co jí maso.
2: Jo.
1: Začít to trochu, ani ne možná,
2: já
1: ale jo.
2: Já třeba vepřový nejím.
1: Prase může mít 100 kilo, míň víc, tak 250 tisíc tun typuju.
0: Berto, že to je vyrobeno v Česku za první čtvrtletí, to může být i vývoz. To nemusí být jenom v Česku.
1: Tak to ti děkuju.
2: Tak to já jsem oproti tobě drobínek teda.
1: Já to jen tak střelil od
0: boku. Míšo, kolik myslíš?
2: No já jsem si říkala, že to nemůže být tolik, protože je to za první čtvrtletí. Tak jsem si říkala třeba, mám tady napsáno 12 tisíc tun.
0: Nápověda. Ano. V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo zároveň vyrobeno, a teď mě poslouchejte, 16 965 tun hovězího masa a 46 136 tun drůbežího masa.
1: A já tady střelím 250 000 tun.
0: Trošku si to přepálil,
1: no. Dobře, no.
0: Ale teď otázka, jestli se vepřoví jí víc, a nebo míň.
1: Zajímavé.
0: No, takže 16 tisíc hovězího, 46 tisíc drůbežího, ale mě zajímá to vepřový.
1: Dej nám 3 minuty, za chvilku ti dáme správný výsledek.

0: Ty jsi nám teda ale dal, Patriku. Takže jak zněla soutěžní otázka?
1: Kolik tun vepřového masa bylo vyrobeno v České republice v prvním čtvrtletí tohoto roku?
0: Nápověda byla, že se vyrobilo víc než 16 000 tun hovězího, víc než 46 000 drůbežího. Já bych šel někam mezi na 26 000.
2: Já jsem měla původně 24 tisíc.
1: Já bych vám jenom ještě rád řekl, ať vám zamotám nakonec ještě trošku hlavy. Z těch tří čísel, 16 tisíc, 46 tisíc, je toto třetí číslo největší. Nejvíce se sní vepřového, nebo vyrobí vepřového masa.
0: Takže víc než na Kentucky do KFC se chodí na vepřovej McMuffin, jo?
1: McMuffin úplně to není KFC.
0: McMuffin. To je zas mekáč, ne?
1: No.
3: McMuffin v KFC.
0: No?
2: Máš tip? Máš tip?
0: Pojď, Míšo, střel něco a máme to za sebou.
2: Střílím od boku, protože můžu říct, že třeba nejíme tolik vepřovýho masa, že třeba vepřovej řízek a tak dále, spousta si dá radši kuřecí, ale pak zase si vezmi, že šunky většinou jsou vepřový, různý paštiky a tak dále. Moje číslo je 54 tisíc.
1: Tun.
2: Tun. Dobře. Vepřovýho.
1: Roman?
0: 53 tisíc.
2: Ne.
0: Jo.
1: Je to finální takhle.
0: To víš, jo.
1: Vepřového masa zaokrouhleno na tisíce v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo 56 tisíc tun.
0: Ej, Míša!
1: Tak bodí, dobře ty.
0: Stejně to je číslo, víc za čtvrt roku.
1: Ty jo, kolik se toho vyrobí?
0: Můj první tip 250 tisíc. Nebo kolik to tam bylo? To 250?
1: Je, jo. To je skoro rok a čtvrt, hele.
0: To se nám hodně fandil.
2: Hodně, hodně.
0: I našemu vývozu.

0: Měli jste teď po ránu chvilku čas. Podívali jste se už na Facebook Rádia Kiss?
1: Podívali a vidím pana Michala Kavalčíka.
2: Hele, a má mobil v ruce.
0: Na Facebooku Rádia Kiss soutěžíme od této chvíle s mobil pohotovostí o Xiaomi 17T Pro. A pozor, když si u mobil pohotovosti vyberete tento nabušený mobil, tak za pouhé napsání recenze můžete získat elektrokoloběžku v hodnotě 7000 korun úplně zadarmo.
1: To je dobrý.
0: Napíšeš recenzi, pokud si tady pořídíš tento mobil, a koloběžka zdarma k tomu.
2: Hele, ale kdo přemýšlel, že zrovna si nový mobil pořídí, tak máš koloběžku zadáčo.
3: Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá s problémem u České Skalice?
2: U České Skalice už je nehoda odklizená, je to volně průjezdné, nakládají poslední auto a bude to v pohodě.
1: Byli tam tři psově, ano Jirko, děkuji, Mláďo.
3: Kroměříž neprůjezdná, Olomouc neprůjezdná a D1 kolem Přerova, která byla otevřena 19. prosince, se už frézuje.
4: Na dálnici D1 ještě zůstaneme, protože na 68. kilometru se ve směru do Prahy srazila dvě auta. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru na Ruzyň se srazil osobák s nákladňákem a ještě se bouralo v Praze v Ústeckém.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Basicr. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zezetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Česko se v loňském roce v unijním srovnání polepšilo v indexu prosperity a finančního zdraví z 16. na 14. místo. Za loňským zlepšením stál zejména stav ekonomiky, především zmírnění inflace. Česko podle indexu v rámci 27 dominuje v rozvoji zdraví a bezpečnosti. Naopak jeden z nejhorších výsledků v celé Evropské unii zaznamenalo v oblasti bydlení. Fanoušci, kteří nemohou odcestovat na zápasy mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech kvůli cestovním zákazům a vízovým omezením, cítí rozhořčení. Zákaz vstupu do Spojených států, zpřísněná omezení a vysoká míra zamítnutých víz postihuje fanoušky z více než čtvrtiny z 48 zemí, které se sportovní události zúčastní.
6: Sport.
7: Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: Jak jste si užili dnešní noc? Dočetli jsme se, že v pražském Klementinu nepadla teplota dnes v noci pod 20 stupňů Celsia.
1: Wow.
2: Za to v dalších dnech to bude zajímavý.
0: Jo, bude se teď trošku měnit počasí, to je pravda, takže jedeme dál.
1: No a dneska je také zároveň den archivu, pojďme si dát zase něco z archivu Rádia Kiss.
2: Navrhuji legendárního muflona. Sice to není naše, já vím, ale uloženo to tady máme, jo, a je to výborný.
1: To je výbor, já to objevil přednedávnem teprve, ale je to skvělý.
0: Legendární záznam z policejní linky, tak dobře, za chvilku tady na Kissu.

0: Co si budeme povídat, práce na lince 158 musí patřit mezi velice náročné profese, především psychicky. A tak jsem rád, že za pána policistů z Karlových Varů to asi pro něj bylo velice odlehčující ve chvíli, kdy si uvědomil, že každý mluví o něčem trošku jiném.
1: Ano. Nejenom pro něj, i pro ostatní.
0: Protože tohle je jedna z legend, a když je dneska den archivu, tak jsme koukli do našeho archivu Rádia Kiss a tohle tady budeme mít navždy uložené.
2: Dobrý den, tady Konečný.
3: Policie Karlovy Vary, dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem teďkon sebral nějakého muflona ze Žlutic jako na Radině. A leží, no teď utek, teď zrovna utekl.
3: Jak jste ho sebral?
2: No předkem, no, vyskočil z křoví přímo před auto.
3: Vyskočil z křoví před autem?
2: No, no.
3: A kde to bylo přesně?
2: Z takových kilometr za Toužimí.
3: Jeden kilometr za Toužimí
2: směr. Za Toužimí jako na Radině, jako na Žlutice, na Štědrou, jak se jde.
3: Toužimí směr na Žlutice, jo?
2: Ano.
3: A co měl na sobě, víte, všim jste si?
2: Ten muflon, co měl na sobě?
3: No.
2: Muflon byl v kočichu. A měl rohy vohnutý jako hrom.
3: Co měl? V kožichu byl?
2: No, to byl normálně jako muflon, jako srnec. Ale muflon, jako je ohromnej.
3: Jo, já vám rozuměl muslim.
2: Ne, muflon, zvíře.
3: Jo, muflon. Muflon mám, co měl na sobě. A vy jste do něj naboural?
2: No, já jsem do něj narval pořádně.
3: Jo, máte pojistku na frášku se zvěří?
2: To bych řekl, že asi ne.
3: A on zdrhnul, jo, teda?
2: Jo. Nejdřív ležel a vyskočil a teď to vzal přes pole pryč.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Legendární David Guetta na Kissu a před chvilkou super telefonát s Muflonem.
1: Mě tačou slzy z očí. A co mě na sobě? No, normálně kožich, jako a takový rohy zahnutý.
0: Nejvíc telefonát.
2: Hlavně mě na tom bavilo, jak se ty jeho kolegové tam smály, jo. Jestli jste si toho všimli.
0: No od Muflona bychom měli pokročit teďkon ke kachně, a to k raní kachně, pokud nějaká zazněla, volejte právě teď.
2: 210
0: 3, 2, 3.

0: Kisu.
1: Jak to bylo dneska? Chtěl by to zkusit Filip, aby vyhrál rádiový balíček.
2: Filipe, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, já vás zdravím.
2: Filipe, povídej, co si myslíš, že dneska jsme řekli na Kisu a byla to lež?
3: Já si myslím, že to bylo někdy kolem 6:30 a bylo to něco s těma maďarskýma poslancema, že si hromadně odsouhlasili snižování platů, což se mi úplně nezdá.
1: Jako převádíš to na to, jestli by bylo reálný to zavést u nás a tady ti to přijde jako bizár?
3: přesně tak.
4: Filipe, máš pravdu, maďarští poslanci si snížili platy o 40%. Toto vyšlo oficiálně včera
1: ano,
4: odpoledne.
1: Ano, už včera odpoledne tak, se to začalo řešit.
3: Tak snad bys si z toho naši vezmou.
1: Přepošleš toho Patriku ten vstup?
4: Jasně.
1: Někam nahoru?
4: Vláda zavináč.
1: Filipe, díky, pobavil si, ale tohle opravdu dohledáš na netu, takže je nám líto. Ale zdravíme tě, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se i Filip pobavil, víš, nad tím, tyjo. Takže teď musíme zkusit vyhledat jinou ranní kachnu, která podle vás zazněla tady na Kisu a můžete to zkusit teď na lince 210-323-323.
4: Koho pak máme na telefonu? Halo.
5: Tady je Martin.
4: Čau, Marťas. Povídej, co je podle tebe kachna?
5: Já bych zkusil, že kachna nebyla.
1: Nebyla, jo?
6: Wow.
1: Máš pravdu.
4: Nebyla.
2: No,
4: my jsme to dostihli.
1: Vůbec nebyl čas dneska na to tady kachnit.
2: No jo, my jsme tady lovili naše klenoty z archivu a tím pádem jsme vůbec nezakachnili.
1: Martine, posíláme ti rádiový balíček, je to tvoje.
5: Skvělý, děkuju.
1: My taky.

0: Tento ranní balíček letí do Sezimova Ústí, takže Martinovi ještě jednou gratulujeme. No a Míšo, Patriku, v příští hodině budeme možná znát vítěze dovolené v Salzbursku.
1: Teď vám řekneme, jak na to.
2: Tento týden až do pátku soutěžte na Rádiu Kiss o fantastický letní pobyt ve Wildkogl aréně v Salzbursku.

0: cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno všem kysáci. Nehodu řeší na dálnici D8 na 61. kilometru ve směru do Prahy a v Teplicích na silnici 8 na 25. kilometru ve směru na Cínovec se srazil osobák s autobusem.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Zahradní židle? Máme! Grily? Máme! Sprchy? Máme! Venkovní kuchyně taky máme! New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
2: www.zahradnitrendy.cz Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
3: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
4: www.elvaprofi.cz
3: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Venku převládá zatažená až oblačná obloha a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jeho výši si určí každé veterinární pracoviště. V roce 2019 poničil požár katedrálu Notre Dame. Tu se podařilo obnovit a otevřít na konci roku 2024. A Paříž se nyní snaží pomocí stromů a stínu zútulnit horké a holé náměstí před ní. Ale v tak starém městě nemohou začít stavební úpravy, dokud se nevykope to, co leží pod současným povrchem, aby se případné artefakty při pracích nepoškodily. A teď zpátky domů.
8: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane minimálně do roku 2029 v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Z Jihočech pro KIS Blanka Holoubková.
7: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. 5. duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat v sobotu v Pardubicích. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KIS s Míšou, Romanem a Patrikem.
9: Na tuhle hodinu se těšíme, protože někdo z vás pojede na týden do Salcburska.
10: Ano, tak hledejte soutěžní signál.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: 9 hodin 8 minut posloucháte Radio Kiss a Kisáci, najděte heslo dne na stránkách Wildkogl Areny a vezměte si dovolenou v Salzburgsku.
1: Jestli milujete turistiku v horách, výlety na kolech, tak z téhle výhry budete mít obrovskou radost.
0: Za chvilku se totiž podíváme taky na to, jak na to správně šel včerejší výherce Tomáš.

0: poslouchám Outcast, tak si říkám ten jeho zpěv. To zní jako když hledáš heslo na webu Wild Kogel Areny a nemůžeš ho najít, jo? Kde to je? Ale přitom Tom, který včera vyhrál dovolenou v Salzburgu na jeden týden, dal docela dobrý návod, jak by se na to vlastně mělo jít.
1: Tak heslem by mohlo být Neukirchen a Bamberg.
0: A proč zrovna tato dvě slova?
1: No tak byli červený, byli tuční, a jelikož je pondělí a bylo to první dvojka, tak bych tipnul tohle.
2: No, šel na to chytře, Tomáš.
3: Teď je na tom na vás, na někom z vás, abyste vy našli heslo pro dnešní den.
0: Takže červené, tučné, už to nebude to první, co tam je napsáno, ale to druhé a hlavně se můžete doklikat přes web kis.cz. Dobře, my už taky máme dneska dost, koukám, co jsme tu od 6. ráno, ale hlavně na vás bude, abyste nechybovali, protože brzy vás vyzvem, abyste zavolali sem do KISu a půjde o nádhernou dovolenou v Salzburgu.
2: Tak hledejte výherní signál.
4: Radio KIS.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody. Pod širým nebem s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
4: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
7: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: soutěž Rádia Kiss o letní pobyt ve Velkoodle Aréně.
1: Oblast Salzburska patří k jedním z nejhezčích na území Rakouska a my vás tam díky Wildkogel aréně dostaneme úplně zadarmo. Na týden do tříhvězdičkového hotelu s polopenzí a k tomu přidáme i letní kartu, se kterou si užijete až 60 atrakcí.
2: Všechno info je u nás na webu kiss.cz a jasný signál zazněl. Výzva k tomu, abyste zavolali a povedlo se dovolat naší posluchačce Míše. Ahoj Míšo!
3: Čau,
2: děcka! Nazdar!
4: Ahoj!
2: Takže Míšo, aby si mohla vstoupit do této soutěže, nejprve musíš třikrát za sebou bez přeřeku zopakovat Wildkogel Arena, rychle teď.
3: Wildkogel Arena, je to takové.
2: Hugo, skoro to tam bylo. Teď si vím, že by to bylo opravdu úkol.
5: Jo, no.
2: To by bylo náročné, ale líbí se mi, že do toho jdeš. Míšo, ty moc dobře víš, že tady je to o něčem jiném. Ty ses měla vydat právě na web Wildkogel Areny a dohledat heslo dne. Doufám, že jsi šla po vzoru včerejšího posluchače Toma, protože ten nám to moc hezky vysvětlil, jak se k tomu heslu dostal. Řekni nám tedy ty, jak to vidíš?
3: Já si myslím, že dneska by to měla být smaragdová stezka.
2: Smaragdová stezka je tedy podle tebe správné heslo, jo?
3: Pro dnešní den ano.
4: Aha, smaragdová stezka, to je stezka, která vede alpskou přírodou podél horského potoka Habach. Kam se asi nejspíš vydáš, protože jsi odpověděla správně a vyhráváš!
2: Je to tam, Míšo, koho vemeš sebou?
3: Tak kdo z vás pojede?
2: Hele,
4: no. Dáme dámskou jízdu.
3: Přesně, taky jsem na to myslela, vyběhneme si to spolu.
2: Budeš si to moc užívat, protože tohle je snová dovolená na celý týden, letní pro tebe od Wildkogel Areny. A my zítra budeme tímto způsobem soutěžit znovu kysáci, takže vás budeme čekat na lince stejně jako Míšu. A Míšo, tobě krásný den, měj se, ahoj.
6: Wildkogel Arenu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena. Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: Hezké dobré dopoledne. Dnes se oslavuje Den archivu a proto vítáme ve studiu Martina Hájka.
1: Čau, Marťas. Dobrý den. Co jste zase na mě přichystali? Co se zase bude dít?
2: My jsme ti něco archivního nechali v playlistu. Mm-hmm. Máš to po 11. Ano. hodině nachystáno, takže si to potom užij, protože my si sami dneska v ranním kysu připomínali to, co jsme v našem rádiovém archivu v rámci ranní trojky objevili a měli uloženo, jo?
1: A co jste na sebe objevili?
2: Toho bylo tolik, to je na dlouho
1: tady. Řekněte jednu věc,
3: to třeba která vás Roman překvapila. Zpíval, jak dělá liška, jestli si to pamatuješ v češtině.
2: Jo. Dobře, tak když jdeš do mě, Foxy. Míša naopak tady v jistém stavu děkovala posluchačům.
3: Ano.
1: V jistém stavu?
2: No, jiném.
1: V jiném stavu? Ty jsi byla někdy v jiném stavu?
3: Nikdy.
2: Jak to pojmenovat, Patriku?
4: Že děkovala, že to je výjimečný tady na
1: byla unavená.
3: Byla, ano, byla jsem unavená. Společensky unavená. Kvůli mým kolegům.
2: Tak schválně, co jsme našli na tebe po 11. hodině dneska. Laďte kysáci, Marti.
1: A

0: Leo, 9.57, posloucháte Radio Kiss a za chvilku další muzika. Saš a nebo třeba Armin van Buuren.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady od vás nemám žádnou dopravní informaci, tak čerpám ze svého, kde vás čeká jen zatím pouze tady vidím, tedy zaplať pámbu, čekací dobu na D2 3,5 nebo 3,7 km na trase Lanžhot Brno. Tady je porouchané vozidlo, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu, jakmile na něco narazíte. Pošlete mi apku.
1: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Na který filmy se nejradši díváme na streamovací platformě Apple TV+. V Česku nás stále baví nejvíce F1, snímek ze zákulisí Formule 1, kde si hlavní roli největšího střelce zahrál Brad Pitt. Druhým nejsledovanějším snímkem je Čarovný let do Hollywoodu. Fly movie o malém leteckém nadšenci, který jako svůj první snímek ever režíroval herec John Travolta. Keanu Reeves si zahrál vydíranou hollywoodskou star ve třetím nejsledovanějším filmu v Česku s názvem Následky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio KISS počasí.
8: Venku převládá zatažená až oblačná obloha a počítejme s deštěm, přeháníkami a ujediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů.
7: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: V pražském Klementinu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při které teplota neklesne pod 20 stupňů. Naměřili tam 20,1 desetinu stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na svém Facebooku. V loňském roce zaznamenali meteorologové první tropickou noc 5. června na stanicích v Karviné a Ropicích. Americký prezident Donald Trump ostře pohrozil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Šéfovi Bílého domu se nelíbí, že si Izrael vyměňuje údery s Íránem a tím podle amerického prezidenta brzdí mírová jednání. A teď zpátky domů.
9: Před téměř dvěma lety, počátkem června 2024, začala výstavba 12 kilometrů dálnice Praha-Karlovy Vary na jihu Ústeckého kraje. Úsek Jesenická křižovatka Lubenec patří s cenou 3,5 miliardy korun k nejdražším, které na D6 vyrostou. Pro KISS Blanka Holoubková.
8: Sport. Mistrovství světa ve fotbale od čtvrtka pořádá Amerika, Kanada a Mexiko a v platnosti bude i jedno staronové pravidlo. Na šampionátu bude poprvé od roku 2006 rozhodovat o pořadí ve skupině vzájemný zápas. Na čtyřech předchozích rozhodovalo skóre. Na to dodnes vzpomínají v Polsku. V Kataru postoupili na úkor Mexika právě díky lepšímu rozdílu ve skóre, i když vzájemný duel Poláci prohráli 0-2. Za námi jsou zprávy a před námi dopolední KISS.
10: A v rámci první hodiny dopoledního KISSu už za chvilku si dáme téma za balíček rádia KISS, tak se na to přichystejte. Bude to, doufám, výživný.

0: za děla, která stále nemá. Ano, samozřejmě to se někdy v životě člověka stane, že za něco zaplatí a nedostane to. Mně se to taky několikrát stalo. A mně napadla taková myšlenka, že bychom to dneska mohli opřít o téma vaší nejhorší životní investice. Ať to v podstatě ve vašem životě znamená cokoliv. To znamená vaše nejhorší životní investice. Schválně se zamyslete, do čeho jste v životě investovali a samozřejmě je mi naprosto jasný, že se opřeme i o nějaký osobní záležitosti, nebudou to třeba jenom finanční, že jste, já nevím, špatně investovali do bytu, do vozu, koupili jste nějakou vojetou šunku, kterou jste pak nemohli ani použít ve finále a podobně, nebo to může být i nějaká drobnost, a nebo něco osobního. Takže dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss zní vaše nejhorší životní investice.
1: Rádio Kiss. Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte Radio Kiss a dnešní dopolední téma zní vaše nejhorší životní investice, kterou jste kdy zažili. Takže samozřejmě jsem předpokládal, že se to bude týkat především vašich osobních věcí, ale taky bych tam čekal nějakou finanční, ale k tomu možná teprve dorazíme. Takže za balíček Rádia Kiss. Teď v 10.17 to startuje Helča.
1: Tý nejhorší životní investici, tak bezesporu to u mě byl můj ex-manžel. To byla nejhorší životní investice, co si nedokážete ani představit. Stálo mě to hromadu nervů, hromadu času a hromadu peněz.
0: Jeho možná třeba taky, že jo? To nevíme, druhou stranu neznáme. Martine.
2: Tak ahoj, tady Martin. Moje nejhorší investice byla, když jsem si chtěl přes jednu stránku objednat do auta autopotahy, úplně všechno super, recenze taky, že to zaplatil jsem za ně 2000 a přišel, když mi to přišlo, přišel mi balíček a v tom jenom kus hadru.
0: No jo.
2: Takže hadřík za 2000 korun se vyplatí, přátelé. Úplně mazec. Ahoj, Martin.
0: Martine, děkuju a ještě Laďa.
3: Ahoj, Martine, moje nejhorší investice byla svatba. Já už za ní platím 16 let. Ahoj, Laďa.
0: Předpokládám, že potomkem asi s největší pravděpodobností. Takže, jaká byla ta vaše nejhorší životní investice? Kiss.

0: že tam vždycky někdo kňourá v rohu, že někdo kňučí a prosí o svou přízeň. Jdeme na dopolední téma, tedy respektive pokračuje. Teď si dáme ještě pár hlasovek a pak už nás čeká finále o balíček Rádia Kiss. To dnešní téma je vaše nejhorší životní investice. Takže jak je na tom Kiki, nebo respektive do čeho Kiki v životě investovala a ukázalo se, že to nebylo úplně dobře?
1: Nazdárek, tak moje nejhorší životní investice byla koupě nového auta. Před měsícem jsem si pořídila své vysněné auto Audi TT druhé generace. Neskutečná radost. Za ten měsíc jsem do něho nainvestovala opravdu hodně peněz, protože jsem si ho prostě chtěla udělat k obrazu svému. No a minulé úterý mě sundal náklaďák. Takže jsem bez auta, bez peněz a jezdím MHD.
0: Takže,
1: ať se daří.
0: Kiki, děkujeme za vzkaz. Takhle důležitý je, jestli říká, že tě sundal náklaďák. Tam to většinou je naprosto jasný, kdo vyhraje. Jo. Takže buď ráda, že si celá, to je v první řadě, že tě dneska můžeme slyšet. A ta druhá věc je určitě, pokud to bylo třeba z jeho viny, no tak je tam nějaký povinný růčo, který by to mohlo zacálovat. Balu!
2: Moje nejhorší životní investice byla asi taková, že jsem zainvestoval do auta, stálo mě to 500 000, auto se mi po půl roce rozsypalo a přišel jsem o auto i o peníze, takže investovat do auta se nevyplácí.
0: No to se opravdu někdy nevyplácí. Takže poslední hlasovka před velkým finále.
3: Můžu naprosto s tou jistotou říct, že moje nejhorší investice byl čas, energie a peníze do všech dosavadních vztahů. Nejhorší investice ever, bez návratnosti, bez úspěchu, s totálním propadem.
4: Radio Kiss. Be happy.

0: Máte Radio Kiss a pro velký úspěch Bedu jsme si teď zopákli jednu fantastickou devadesátku, no ona v miléniu hlavně byly teda Silver populární, takže Turn the Tide ve vysílání Radio Kiss a jdeme na finále dnešního dopoledne, respektive vlastně dopoledního tématu, kdy můžete získat balíček Radio Kiss. Takže vaše nejhorší životní investice, to bylo dnešní téma a Petr a Zbyněk ještě závěrem, než si dáme výherní kousek. Takže Petře.
1: Čau, čau, Radio Kiss. Nejhorší moje investice byla, když jsem si s kamarádem napůl koupil barák a dílnu. No samozřejmě nemám teď už ani barák, ani dílnu.
0: Je,
1: tak čau.
0: Je, Petře. Hele, jak já říkám vždycky, je důležitý vidět, i když teď budu možná trošku lhát, nedávno já jsem začal dělat, abych teda odbočil jenom lehce, jo, rekonstrukci bazénu. A můžu ti říct, že jsem, nejenom, že jsem neviděl světlo na konci tunelu, já neviděl ani ten tunel, jo, když jsem se do toho pustil. Takže teď jsem chtěl být takový pozitivní a říct ti, třeba najdeš svůj tunel a na něm opět světlo na jeho konci. Zbyněk!
2: Zkus kryptoměny, říkali. Vynáší to strašně peněz, říkali. Tak jsem to zkusil a přišel jsem o všechno, co jsem tam vložil.
0: Ajaj. A jdeme na výherní kousek. Takže ještě jednou opakuji, dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss znělo vaše nejhorší životní investice. A balíček jsem se rozhodl, že dnes získá David.
3: Ahoj Martine, tak moje nejhorší investice v životě byla opravdu investice přes firmu, kde jsme investovali na doporučení do nějakých solárních panelů někde v čele. No a nějak to nevyšlo, takže taková ta větička v reklamách, že investování může být spojeno se ztrátou peněz, se vyplnilo. 500 tisíc minus.
0: Jožiš.
3: Ale život jde dál, jsme zdraví, tak co? Čau David.
0: Davide, moc se mi líbí ten tvůj optimismus, že říká, že život jde dál, je to tak. 500 tisíc jako půl mega je docela dost peněz v dnešní době, na ulici to jen tak nenajdeš. Na druhou stranu lidi přišli i o mnohem víc, třeba jak tady Zbyněk říkal, tak vlastně ve své podstatě, nebo Petr to byl, to už není podstatný jako to, že vlastně pak přijdeš o dům, o firmu a tak dále, do toho se zaplete rodina, protože jsou to takový nepříjemný věci. No nic, pojďme pozitivně, jo? Hlavně ten tunel a na jeho konci světlo.
4: Kiss. Kiss.

0: Na závěr hodiny v rámci dnešního dopoledního tématu bych rád poděkoval Patrikovi Peltánovi, který mi střihal dnešní aplikace, tedy respektive vzkazy, které jste mi posílali prostřednictvím aplikace Rádia Kiss, a udělal mi fantastický kafe. A dělá mi to nejlepší kafe vůbec. Teda promiň, Patriku, na prvním místě moje žena, to samozřejmě chápe, že jo. A jinak tohle byly Spin Doctors. Promiňte, osobně si musím ještě jednou pustit ten začátek, tam jsou výborný bicí. Pecka. Prostě pecka. To je úplně super, takže omlouvám se, to bylo jenom soukromně. Za chvilku Karma anebo Shakira.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: V první řadě budu děkovat za informaci Kateřině.
2: Nehoda z Ostrova na Stráž nad Ohří směr Klášterec, je tam auto v Pangejtu, jsou tam hasiči, policajti, doprava je řízená kyvadlově. Bude se asi vyprošťovat, takže nevypadá, že by to jako bylo zavřený. Ale může se to stát.
0: Děkujem, Katko, ještě Roman.
3: Mezi obcemi Chroboli a Smědeč na Prachaticku opravuju asi na třech místech silnici. Dávejte si tam bacha, protože je to špatně označený a některý showmeni tam jezdí jak na rally.
0: A šťastnou cestu.

0: vybíráme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Bančorově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
7: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
8: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
9: Venku převládá zatažená až oblačná obloha a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Veřejných dobíjecích stanic je v tuzemsku už téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. V počtu rychlonabíjecích míst patří Česko k nadprůměru Evropské unie. Například Praha ale plánuje i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích. Například prostřednictvím lamp veřejného osvětlení. Potapěčům se vůbec poprvé podařilo natočit vzácného žraloka bílého ve Středozemním moři. Narazili na něj u pobřeží italské Sicílie. Přestože se s predátorem setkali už v květnu, unikátní záběry zveřejnili až v pondělí na počest Světového dne oceánů. A teď zpátky domů.
10: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane minimálně do roku 2029 v Zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Z Jihočech pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
9: České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin. Tolik zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
11: A pojďme do další hodiny mezi 11. a 12. S vámi bude opět Martin Hájek a teď už taky vzpomínka na Karmu. Sedam Dana.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: The Hits.

0: Posloucháte Rádio Kiss, máme 11 hodin a 10 minut, ještě jednou je s vámi Martin Hájek a dnes máme Mezinárodní den archivu, ono už to tady zaznělo, v ranním vysílání, taky tam mimochodem Roman a jeho parta dávali dohromady nějaký vzpomínky z archivu, něco vyndavali různě, na každýho mimochodem, jo, to oni nevyndavají jenom sami na sebe, ale je pravda, že člověk musí být opravdu jako občas na pozoru, když někdo odchází třeba ze studia, protože tyhle ty tři ráno si rádi dělají legraci z nás po tom, co je jdou vystřídat. Třeba Roman říká mezi dveřma, tak nazdar, ledová královno, a ti to dneska jde, já jsem vůbec nepochopil, o čem je řeč. A pak jsem zjistil, že Dinhová mi tady nastavila klimatizaci na 17 stupňů, jo. A zjistil jsem to, když jsem měl omrzliny druhého stupně, asi po 50 minutách. Zjistil, že tady byla ta narážka. No ale zpátky k Mezinárodnímu dni archivu. Takže ranní trojka tady na mě připravila prý nějakou vzpomínku. Měl jsem za úkol si to nepouštět dopředu. Takže já jsem si to dopředu nepustil, opravdu jsem dodržel slovo a jsem zvědav, co, s čím se vytasej, teda respektive, co já tady teď vlastně odmáčknu, co tady teď pustím sám proti sobě, jestli to bude nějaký kompromitující materiál, já vůbec netuším. Já netuším, co tam je. Neposlouchal jsem to, slíbil jsem, že to nebudu poslouchat, tohle já jsem fair, takže nevím, co se teď stane a co vy budete poslouchat. A má to minutu 29, jo. Takže prosím vás, kdyby to bylo opravdu něco strašného, nějaký kompromitující materiály, buďte tak hodný. Nevolejte k nám domů, mojí ženě, nechte si to pro sebe, kdyby to bylo opravdu hrozný, tak jenom na chvilku si stlumte rádio a pak si ho zase zesilte, nebo třeba se mi smějte, ale nikomu to neříkejte. Děkuju moc krát. Takže děkuju ranní trojce za to, že v rámci Mezinárodního dne archivu vyndali následující vzpomínku. Nevím jakou.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Ještě víc.
0: Ježiš.
2: Ještě víc. Ještě víc.

Halo, ahoj, to jsem já Rytíř, a prosím tě, pokladem, buď šťastná. Halo, to jsem já, Picasso, zavolal jsem ti.

0: oči.
1: Krásný. No tak byl to doslovný překlad. Byla to chvilka okamžiku. Bylo to překvapení i pro mě samotného. Takže děkuji v rámci Mezinárodního dne archivu za tuto vzpomínku. Takhle, myslím si, že mnozí si řeknou ještě větší blbec, než jsme čekali. Děkuji. Kiss.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single...

0: Máte Rádio Kiss před mnou chvilkou v rámci toho dnešního dne, vzpomínkového v podstatě dne, Mezinárodního dne archivu. Jsem tady dostal za úkol pustit nějakou vzpomínku, Maja hi, Maja ho, jsem si dovolil zaspívat někdy před rokem. Takže ta naše veselá ranní parta to vyndala dneska z archivu, no a ukázali mi takzvaně začet toho loket. Já už to znova pouštět nebudu, nicméně jsou tady nějaký reakce, který bych chtěl pustit. Roman.
1: Čau Marťas, hele, jaký blbec. Teď to bylo docela dobrý, i ty vejšky si docela chytnul.
0: No.
1: Akorát s tou ženou bych tě asi oponoval, protože já si myslím, že to slyší jako první, jelikož má určitě puštěný rádio.
0: Takhle, je pravda, že moje žena je můj největší fanda, to je samozřejmě důležitý, protože každá žena svého milujícího muže musí nosit na rukou, musí z něj v podstatě dělat poloboha. A takhle to u nás funguje. Vláďa.
2: Marťas je bombardiák, nejlepší na tisu.
0: Je to paráda, děkuju. A Štěpeťan.
3: Nahodou, Marťa, super, super vzpomínka. Já ti děkuju, teď si mi vyřešil jedno takové dilema. Já už se nebudu nikdy bát na veřejnosti něco zaspívat nebo takhle, protože když si vzpomenu na tohle, tak vím, že může to být ještě horší. A berem to sportovně, že jo? Sranda musí být.
0: Samozřejmě, Peťané, beru to naprosto sportovně, děkuji za tvůj příspěvek, tvoje telefonní číslo si samozřejmě blokujeme a už se nikdy nedovoláš. Děkuji za vaše příspěvky, i tobě, Peťané.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Posloucháte Radio Kiss a v rámci Mezinárodního dne archivu jsem se vlastně nedostal ještě zpětně k našemu tématu, kde ještě mám samozřejmě co říct, k našemu dopolednímu tématu za balíček Radia Kiss, kdy jsem se vás tady ptal na vaši nejhorší životní investici. A sám bych chtěl říct, že jsem taky koupil auto, špatně investoval do několika žen, špatně jsem koupil byt, za který jsem pak nic nedostal, utratil peníze za takový blbosti, o kterých si člověk myslí, že je zrovna potřebuje a pak zjistí, že je vůbec nepotřebuje. A nejlíp to tady zhodnotil Michael, tak to jsem chtěl ještě dát, takovou jednu hlasovčičku, která by to měla všechno podtrhnout.
1: Čau Martias, já si myslím, že nejhorší investice je čas, ten se nedá vrátit. Zbytek se vrátit dá, nebo se to dá opravit, nebo se to dá vyměnit. Ale ten čas,
0: ano, čas,
1: jak jednou uteče, jak ho někam investuješ,
0: přesně,
1: tak je hotovo.
0: Zapamatujte si, nejdůležitější komodita je čas.

Připomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80. let hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

americkou pop dancovou partu, skupinu London Beat, kterou asi nemusím dvakrát představovat ve vysílání Rádia Kiss. Mimochodem London Beat, když vydali právě písničku I've Been Thinking About You, kterou jsme teď poslouchali, tak se jim začalo přezdívat lítající kytary, protože vlastně v tom videoklipu tam lítaly kytary a tak se říkalo, že jsou to lítající kytary, protože málo kdo si na začátku pamatoval, že jsou to London Beat. Já s nima mám skvělou vzpomínku, mimochodem já už včera jsem si tady dělal trošku reklamu na svůj osobní instagramový profil, nicméně dneska to udělám zase. Je to Martin Martin_Hájek_ se nahoře budou mě mít moc rádi. A takže Martin_Hájek_ tam dejte samozřejmě sledovat, když už jsme u toho, ale já tam s nima fotku, k tomu jsem se chtěl dostat, že jsem London Beat měl tu možnost a čest uvádět na jednom velkém festivalu a udělat si tam s nima samozřejmě fotečku, chvilku pokecat a když dávali přídavek, tak si mě vzali na to pódium. Takhle, to, co jste tady dneska slyšeli, můj pěvecký výkon, samozřejmě nepatří mezi moje obvyklé, protože já občas se i zapletu do toho, že ve svém studiu natočím nějaký sbory, naspívám vokály a tak dále. Umím to jako líp, jo. A tam jsem měl možnost na tom festivalu si s nima jako chvilku zaspívat ten přídavek a pro mě teda je to něco. Vlastně bych to spojil, bude to takový možná moudro dne, trochu napůl. Když jsem tady mluvil před malou chvilkou o tom, že nejdůležitější vaší životní komoditou je čas, tak tou druhou nejdůležitější věcí jsou vaše vzpomínky, ty vám nikdo neveme. Jako třeba moje na skupinu London Beat. Kiss. Radio Kiss. Radio.

0: A ještě naposled Hit Me Baby One More Time. A Britney Spears v 11.57 téměř ve vysílání Rádia Kiss. To byla ještě teenagerkou, to byly ještě doby. Za chvilku další muzika, po zprávách budu diktovat 24/7 anebo Ellie Brooke.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: A děkovat budu Romanovi.
2: Zdravím všechny, jedna dopravní mezi obcemi Chroboly a Smědeč. Na Prachaticku opravuju asi na třech místech silnici. Dávejte si tam bacha, protože je to špatně označený a některý šoumeni tam jezdí jak na rally.
0: A na D4 tady máme mezi 24. a 25. kilometrem na trase Strakonice Praha nehodu osobní vozidlo a svodidlo. A pak tady mám dopravní nehodu v ulici Řeznická v Liberci. Dva osobáky v sobě. Šťastnou cestu.
3: Žádný.

0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plasma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plasma.plus.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz Pro zemi, pro život.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato. Proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio KISS počasí.
8: Obloha dnes bude zatažená až oblačná a počítejme s deštěm, přeháníkami a ojedinělé i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů Celsia.
7: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jeho výši si určí každé veterinární pracoviště. V roce 2019 poničil požár katedrálu Notre Dame. Tu se podařilo obnovit a otevřít na konci roku 2024. A Paříž se nyní snaží pomocí stromů a stínu zútulnit horké a holé náměstí před ní. Ale v tak starém městě nemohou začít stavební úpravy, dokud se nevykope to, co leží pod současným povrchem, aby se případné artefakty při pracích nepoškodily. A teď zpátky domů.
9: Desetiletí chátrala přežila ničivý požár i demoliční výměny. Měr z roku 2017. Monumentální budova bývalého družstevního rolnického skladiště z roku 1903 u hlavního nádraží v Hradci Králové, ale právě povstává z popela. Proměňuje se totiž v unikátní multifunkční kulturní centrum. Pro KISS Lucie Sinková.
10: Sport.
8: Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
11: Šikovná holka ta Tereza. 12.03 a kousíček, kdy je s vámi Martin Hájek a teď taky 24/7 a jejich největší hit Is It Love.
12: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
13: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a máme 12 hodin a k tomu 10 minut. Já za chvilku tady zmačknu knoflíček a dám vám k dispozici, já to říkám záměrně dopředu, ale až zazní samozřejmě ta výzva, dám vám k dispozici telefonní linku čísla 210-323-323, protože je po 12. hodině a my jsme se tady rozhodli, že vám dáme prostor a uděláme takový rychlý, řekněme, letní jukebox. Jo. Takovou výjimku v poledne, vždy k obědu, si zahrajeme jednu letní pecku a je to na vás ten výběr, co to vlastně bude za nahrávku. Já vlastně včera, co jsme tam měli? Včera jsme tam měli, jo, Cítím vůni lesa, Kde jsi ty, já napijem sa. A takže to je vlastně taková až pomileniovka, to není tak dlouho, no nějaký pátek už to je, ale není to tak dlouho. A já bych se dneska upnul třeba na nějakou devadesátku, kdyby vás napadla nějaká dobrá devadesátka, ale letní pecka, která vám připomene vaší dovolenou, nebo se třeba letos někam chystáte, kde jste právě byli, kde tu písničku hráli, připomene vám vaše lásky, ale všechno v rámci léta. Jo, vaše třeba úspěšný nákupy, my jsme tady dneska probírali, co se vám v životě nepovedlo, investice, tak naopak třeba nějakou povedenou investici a tak dále, ale musí to být letní kousek, takže až zazní, abyste zavolali do studia, tak brnkněte na 210 323 323 a domluvíme to.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: do studia. Je to výjimečná chvilka důležitá na polední jukebox, kdy se ale pozor, nezabýváme čímkoliv, ale jenom letními hity. Takže 210-323-323 a už tam mám Petra. Ahoj Petře.
1: Ahoj Martin, velký do studia.
0: Petr byl překvapen velmi a když jsem ho zved, tak říká, to není možný, to není možný. Takže budeš slavit dneska, Petře.
1: No budu slavit asi.
0: Takhle, ty jsi...
1: Krásnýho počasí.
0: No tak jasně, venku je... Já nevím, jak je venku teď vlastně, já jsem tam, my jsme ve vnitrobloku, takže já tam dlouho nebyl, ale
1: je
0: ráno to...
1: Je pod mrakem, ale na práci to bude... Já jsem dneska doma, zítra do práce, víš, to jsou živnostníci.
0: Jo, no tak to samozřejmě, ale zase na druhou stranu jako živnostník si můžeš udělat volno, kdy chceš, vy. Když je to jako důležitý, tak si uděláš volníčko, ne? A řekneš...
1: Zítra budu štukovat celou místnost.
0: Jako sám sobě, jo?
1: Ne, klientovi.
0: Klientovi. A jinak jsem chtěl říct, aby si se nezapomněl dobře zaplatit, víš. Já to mám tak, že když si říkám, jsem OSVČ, už mám dost peněz, tak já nikam nejdu. No. Takhle, tahle situace nastala jenom jedno a pak jsem to velmi rychle litoval. Já jsem říkal, promarněná šance, víš, jak to je, já potřebuji ještě. Pojďme se věnovat letním hitům. Ty jsi vybral Loft a Malorka v rámci dnešního poledního jukeboxu. Tak mi řekni, jakou máš vzpomínku právě na tuhle desku.
1: Na tuhle písničku mám vzpomínky, že jsem lítal na Malorku, když jsem byl mladší, tak jsem byl takový jakoby trošku aktivnější.
0: A co to je jako aktivnější?
1: Natáčeli jsme tam.
0: Jo, takhle. Aha, já jsem myslel třeba ze stran děvčat, že jsi byl aktivnější.
1: No byl jsem taky, to jich tam bylo hodně.
0: Jo, dobře. OK, Petře, děkuju, že jsi zavolal. Vybral následující kousek, protože my si je tady samozřejmě zapisujeme a není vyloučeno, že z toho pak uděláme nějakou hitparádičku. Takže Petře, měj se moc hezky a děkuju.
1: Díky.
0: Díky, čau, ahoj, čau.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Pustím kousek známé hlášky a vy musíte do posledního písmenka doříct. Jde mi o rychlost a o přesnost vyslovení.
2: Cože? Řekni to ještě jednou.
3: Fanka, drž mě!
1: Super, druhá hláška.
4: To
3: bude moje smrt!
1: Vy jste nějaký úplně synchronní dneska.
4: To bude moje smrt!
1: Hezky, po dvou bodech oba dva. Třetí.
5: A velebnosti.
3: Dublejt!
1: Dobře, vy.
6: Jsme se synchronizovali.
7: Tak tohle se povedlo.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Hlavně no stress. Ve 12.38, kdy posloucháte Radio Kiss, doufám, že máte dobrou náladu. Teda takhle, já vlastně si teď zapínám mikrofon, abych tady navázal na něco, co jste ale neslyšeli. Protože já si tady s našima šikovnejma holkama ze sociálních sítí, jsme si povídali tak jako o životě. A do toho tady Lauren Wolf, písnička No Stress. A my jsme vlastně došli k tomu, že no stress. Že by člověk se neměl stresovat vůbec třeba pro práci. Já vím, že teď mě uslyší vaši šéfové a budou říkat, pro boha, co to tam ten člověk jako mele. My tady potřebujeme, aby ty zaměstnanci pracovali, aby pro nás byli oddaní. Aby to byli korporátní bojovníci. A já vždycky říkám, bacha na to, ten čas je jenom váš a ještě ke všemu nevíte, kolik ho máte. Což je na tom to nejhorší, protože kdybyste věděli, že budete žít třeba, nevím, do 80 let, no tak víte, že 20 let dáte tomuhle, 3 roky dáte tomuhle, ten je úplně blbej, tomu víc jak 3 roky nedám, 4 roky budete dělat to, že si to jako rozvrhnete. Ale bohužel, takže vlastně tenhle ten rádiový vstup teď nemá žádnou pointu. On neměl ani začátek. Takhle, pointa by tam mohla být, kdybych se vrátil zpátky k tomu, co jsme hráli. Hlavně prosím vás pěkně, no stress. No, to není blbý.
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Od 90. let.

0: koupila svým 13 kočkám vlastní dům. Neuvěřitelný, co si lidi můžou dovolit ve světě. Thajská seniorka. Takhle, abych vás uvedl na pravou míru, nebo abych vám to aspoň trošku vysvětlil, tak tahle seniorka, které je 81 let, koupila svým 13 kočkám, to znamená, musíte to vidět 13, to je jako kdyby vám někdo koupil dům a najednou by řekl, že vás tam bude bydlet 13. Samozřejmě chápu muže, kteří mi teď poslouchají, nebo kterým teď přijde tahle informace, kdyby vám někdo, chlapci, teď mluvím ke klukům, řekl, že tam budete bydlet vy a dalších 12 koček, víte, jak to myslím samozřejmě, tak byste asi nikdo z vás neřekne, předpokládám, nicméně. Tady to mluvíme o kočičkách jako zvířátkách, jejich vlastní dům a ten stál 1 000 000 bátů, což je asi 640 tisíc korun. Což není zase mnoho, ona za to utratila celý svoje životní úspory. Já si pamatuju moje první bouda, nebo bouda, kterou jsem kupoval pro mého prvního pejska potom, když jsem se odstěhoval na venkov, tak stála taky dost peněz, stála mě vlastně celý moje úspory jednoho měsíce, mám pocit. Takže taky dost peněz, nedá se to přepočítat. A já jsem si vzpomněl na moji babičku a ta takhle bohatá teda nebyla ani u nás, ani 640 tisíc. Tam nevypadlo pak. Ale moje babička byla hodná a půjčovala mi magneťák, heč. Takže nezáviďte, ale člověk si říká, co kdyby měl nějakýho příbuzního, který by mu najednou zavolal jedno krásné odpoledne a řekl by, mám pro tebe 0,5 mega, co říkáš? Šetřil jsem celý život, teď je to tvoje.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Poláče a Nek ve vysílání rádia, jak je za chvilku Calvin Harris a nebo Gigi Duck.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jako první dostává slovo Petr.
2: Právě jsem to musel otočit, protože když jsem chtěl jet z Olympie na starou cestu a pak přes Rajhrad směr Židlochovice, tak to tam najednou úplně stojí, tak jsem to radši otočil. Nevím vůbec, co se tam stalo, ale asi nějaká čerstvá nehoda nebo něco, tak pozor na to.
0: Děkujeme Petrovi, s další dopravou se hlásí Lenka.
3: Jedete od Kolína směrem na Čáslav. Církvice momentálně uzavřeno, je tam těžká dopravní nehoda, vyprošťování osob, je tam smrťák na místě, takže kdo jedete na Čáslav, oběd přes Nový Dvory a nebo potom zpátky přes Kutnou Horu úplně druhou stranou.
0: No a ještě tady mám dopravní nehodu, která se stala v ulici 17. listopadu. Je to v Praze, je tam osobák a cyklista, takže pozor na to a dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
2: www.elvaprofi.cz
1: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Rádio KISS počasí.
7: Pro dnešek je oblačno až zataženo, od západu čekáme postupně na většině území občas déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia. Na Moravě je i 26 stupňů.
6: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl o 19,4% na rekordních v přepočtu téměř 8 bilionů korun, čímž překonal odhady. Pomohla silná poptávka po čipech, autech a zboží navázaném na umělou inteligenci. Růst exportu pomáhá druhé největší světové ekonomice tlumit dopady šoku na trhu s energiemi, který vyvolala americko-izraelská válka s Íránem. A teď zpátky domů.
8: Moderní novostavbu pro dětskou skupinu dokončili v Novém Oldřichově. Rozšíří možnosti péče o malé děti pro rodiče nejen z obce, ale i zájemce z okolí. V sobotu 6. června proběhl slavnostní den otevřených dveří a provoz skupina zahájí v polovině srpna. Školné pak bude činit 350 korun. Pro KISS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Trojkou s klaksonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Bexa rozehrávala půl sekundy před koncem po koši nymburského kapitána Martina Kříže. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
9: A ještě jednu hodinu si dáme spolu na začátek, to nejlepší z 90. i když pravda, Calvin Harris, ten je trošku novější. Takže na startu My Way.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
10: Be happy. Wow.

Už jsem si vzpomněl, to byla Diana Ross původně. Mimochodem, každá takováhle věc mě potěší, když ji pak někdo z producentů vyndá vlastně z archivu nebo od někud prostě z minulosti, z historie. Veme tu nahrávku a udělá z toho něco novýho. Samozřejmě, originál je vždycky originál, o tom se mnou asi nebude nikdo polemizovat, protože ty původní nahrávky jsou samozřejmě ty nejkrásnější a nejhezčí. Máme 13 hodin a 11 minut, posloucháte Rádio Kiss, je s vámi Martin Hájek. No a já už si připravuju moudro dne, něco opravdu chytrýho, co by vám mohlo jako třeba pomoc v budoucnu, nějaký návod nebo nějaký opis nějaké činnosti. Uvidím, ještě mám tam pár takových typů a mezi tím budu hrát to nejlepší z 90. a už něco, co jsem vlastně uvodil na začátku. Tady je Gigi D'Agostino a The Riddle.

0: Teď přichází chvíle, kdy jsem vám slíbil, že vám trošku něco poradím, nebo respektive řeknu, jak to vlastně v tom životě je. Řekl jsem si, že budu dodržovat i moudro dne dle vzoru kolegy Michala Kavalčíka. Takže si dáme takovou jednu chytrost, která by vám možná mohla ukázat třeba, jak ten život opravdu je a jakým stylem, jakým směrem byste ho měli jít.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Ano, přichází dnešní moudro dne. Padne tam jedno sprosté slovo, za které se omlouvám. Recept na šťastný život. Usmívat se, milovat, jít vlastní cestou a občas poslat někoho do řiti.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: není to tak dlouho, co jsem tady mluvil. To pár minut zpátky, kdy jsem tady mluvil o Tajce, která koupila svým kočkám svůj vlastní dům v přepočtu asi 340 tisíc korun. Jako není to úplně závratná částka, nicméně zase nic, jako, co by nestálo za povšimnutí. Je to docela dost peněz, tedy jak si záleží. Záleží, kolik jich máte. Mimochodem, já jsem tady na to dostal taky ještě nějakou reakci, že se k tomu vracím.
1: Ahoj, Martine, čemu se čuduješ? My jsme si s manželkou koupili dom takisto na venkově a naše 4 kočky mají vlastní izbu. Tak o čo jde? Sice nemají dom, no ale tak mají dom vlastně. V dome jednu izbu vlastní. Tak čau.
0: Děkuji moc krát za příspěvek. Já jsem k tomu chtěl říct takovou informaci, na kterou jsem si vzpomněl.

V rámci jako našich domácích, my si píšeme takový anál jako vtipných věcí, já mám k tomu takový poznámkový blok. Když si jednou moje dcera Anetka přivedla domů pár přátel, kamarádů, prostě kamarádek ze třídy a byl tam takový chlapeček, který se pořád všemu divil. Já to jako vždycky si vzpomenu na děvčata, který si nechají udělat takovýto permanentní obočí a nechají se udělat hodně vysoko a pořád to vypadá jako, že se diví. Tak tenhle chlapeček se divil i na hlas a pořád chodil, říkal, je. A to je vaše, chodil po mým domě. Je, to je vaše, já říkám, no tak samozřejmě, ano, to je moje. Teď byl u mě ve studiu, Anetka je tam vzala hrdě, říkala, tohle je tátovo nahrávací studio. Říká, je, a to je vaše, A teď přišli do předsíně a ten chlapeček tam viděl našeho pejska, který tam zrovna ležel, protože venku byla bouřka a on, je, váš pejsek má vlastní pokojíček. A teď se otočil na mě a říkal, pane, vy jste bohatý.

0: Kde jsi? Magda Vronková.
1: Jsem tu.
0: Nazdar.
1: Ahoj.
0: Takže jak dneska ten OJ show,
1: nevím, jestli přijde nějaký OJ pan, ale odpolední jam bude určitě.
0: No ty dělá OJ show, já jsem vám to přejmenoval. To...
1: Ono, tak můžeš mít posluchače, kteří a OJ třeba jim to třeba nedojde, takhle rychle, víš?
0: Jako v té angličtině, že?
1: No, jasně, no.
0: To znamená, že si musíte nechat na to vyrobit jingly,
1: ano.
0: Aby všichni potom hned znali ten význam toho OJ show. Hele, vem si tenhle fajnovej, rychlej, funky podkres, jo? A do toho OJ show. Ne, počkej. OJ show. Musíš opačně na tu druhou. OJ show.
1: Ale musíte do toho dát, Martin Hroznický tady tančí, jo? Kdybyste ho viděli, jo?
0: OJ show. A Magda! Víš, jakoby
1: Radek,
0: to tam...
1: A Radek, nezapomeň na něj!
0: Jo, Radek, no jo, ale ten nikdy nechodí včas, takže já ho tu nevidím, tak co s tím mám dělat, víš? Jako?
1: Radek samozřejmě je tady, nebojte se, ale má takový, že si udělá kafíčko, něco.
0: Já vím, to ale tička, on, než sem přijde do toho studia, ona ta cesta je dlouhá a mine spousty dveří, do kterých se musí podívat, každého pozdravit.
1: Je to tak?
0: Něco si odtamtud vzít, něco tam naopak nechat tam kus sama sebe. To je prostě celý Radek, ten se rozdá, než přijde do toho studia.
1: A pozbírá cestou zpátky.
0: Ano, a pak to pozbírá zase zpátky, až jde domů. Takže Magda a Radek a OJ show odpolední jump už za chvíli.
1: Těšíme
0: papa,
1: se.
0: Já zítra v 10. Kiss Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké úterní odpoledne přejeme, pojďme na dopravu. Lucka má pro nás info o nehodě.
2: Dojede od Starého Kolína směrem na Nový Most, tak v tom připojovacím pruhu při nájezdu na Nový Most 3 autíčka v sobě. Je to čerstvý, bez policajtů zatím. Dávejte pozor, myslím, že tam nemá ani trojúhelník.
1: Děkujeme, Ondra, taky nehoda.
3: Obec Kleny, obchvat Česká Skalice ze směru Náchod, nehoda kamionu.
1: Děkujeme, jedna dopravní nehoda taky na D1, je to ve směru na Prahu 161. kilometr.
4: Ode mě hezké odpoledne, Teplice, nákladní, tady se bouralo a přátelé, pokud budete mířit do Prahy, obrňte se a rozhodně počítejte s delší cestou, protože dneska Praha je v katastrofě.
1: Tak šťastnou cestou a opatrně začíná Jump.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
3: www.zahradnitrendy.cz.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio Kiss počasí.
8: Pro dnešek je oblačno až zataženo, od západu čekáme postupně na většině území občas déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia, na Moravě je i 26 stupňů.
7: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. O návštěvě dnes informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Do kraje Pavel pojede podruhé, poprvé ho navštívil v květnu 2023. Odborníci na zdraví vyjadřují obavy z rostoucí popularity nikotinových sáčků bez tabáku, známých jako snus v Irsku. Snus je v Irsku běžně k dostání a je zde hojně propagován. Bílé balení vypadá jako malý čajový sáček a vkládá se mezi dásně a ret, aby se uvolnil nikotin. Tyto výrobky jsou podle odborníků vysoce návykové a sami o sobě mají negativní dopady na zdraví. A teď zpátky domů.
9: Alkohol, drogy i nedostatky v bezpečnostní výbavě odhalila speciální dopravně bezpečnostní akce zaměřená na cyklisty, která proběhla na konci května v Libereckém kraji. Policisté zkontrolovali celkem 16 cyklistů. 8 z nich dostalo pokutu za různé přestupky v celkové výši 2000 korun. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: České hokejistky se na mistrovství světa v Dánsku představí ve skupině A v Esbjergu, kde postupně vyzvou Rakousko, Švýcarsko, Německo a poté USA. Světový šampionát žen se poprvé koná v listopadu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
10: Odpolední jump je na svém startu, my vám přejeme hezké odpoledne.
11: Jo, protože venku prší, buďte s náma a bude to úplně nejlepší. A je to.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss a odpolední jumpy právě teďka v tuhle chvíli na svém startu. Já se přiznám, kysáci, že teďka tady proběhla taková malinká konverzace mezi mnou a mým kolegou Radkem Hrdinou. Já totiž koukám tady na počasí, jo, jak ano. To vypadá zhruba průřezem naší republiky. Není to úplně fajnový, co si budeme povídat, ale
1: tak jako včera bylo hezky, dneska prší.
0: Jo, tak jako pár kapek nikomu neublíží. Nicméně, jak jsem koukala, tak jsem si tady klikla na to video a takzvaně jsem myškou zajela někam jinam a říkám, ježišmarja, já jsem ztratila Česko.
1: Ano, a na to já jsem zvedl hlavu a říkám, jestli jsi ztratila Česko, tak jsme všichni nazdar.
0: Česko je pořád tady, doufejme, že jste hlavně taky vy s náma. Čeká nás určitě zábavné odpoledne, máte se na co těšit.
1: Souhlas? Za malou chvíli je tady Kiss hit v jedné vteřině.
0: Yep.
1: Dneska to bude těžší, ale dám ti dobrou indici.
0: A mám si na ní počkat, nebo mi dáš
1: ne,
0: už teď?
1: Ne, vůbec, počkej si.
0: Počkej si, počkám si. A vy taky, za chvilku na Kissu.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Jak jsme slibovali, tak budeme plnit teď tady fotbalním jumpu na Radio Kiss. To znamená háda Magda, kdyby snad nepřišla jo, na to, co to je. Ale já jí dám indici a nechám jí trošičku třeba možná i zabrousit do internetu. Jo?
2: Až takhle?
1: No protože ono to je tohle spíš pro fanšmejkry. Jo.
2: Dobře.
1: Ale třeba to budeš vědět. Třeba okay. Se pletu a zrovna řekneš wow, ty jo, ty mám zrovna ráda. Takže indicie. Jedna holandská letecká společnost, ale trošičku s jinýma písmenkama. Ale věc mi, že jsem ti hodně poradil. Já myslím, že někteří už tuší, co jsem vybral. Teď
2: já
1: ale pusu ukázku.
2: Holandská společnost KLM.
1: Pojď pusit ukázku.
2: Dobře, moment.
1: Pojď po pořadě.
2: Pěkně po pořadě.
1: Co to tedy je?
2: Je to asi hodně pro fančmekry, protože holandskou společnost tu si vlastně nemusel, já bych si na to vzpomněl, přesně s nima lítala docela často.
1: No, dobrý, pohodě.
2: S KLM, ale to asi nebylo KLM.
1: No a teďko přihoď jedno písmenko, ne přihoď, jedno vymaž. Dobře, vymaž to poslední.
2: Ano.
1: A dej tam nějaký jiný a máš tuhle kapelu.
2: KL.
1: No tak pojď, dále si písmenka, pojď.
2: Ota, začneme celou abecedu.
1: Tak jedeme.
2: KLT.
1: Ne.
2: KL A.
1: To kdyby jsi měla Filipa, tak na to přijdeš.
2: KLF?
1: No jistě.
2: Vizáci, my to hrozně šmedíme. Ne, opravdu přiznám se, neznám.
1: Legendární londýnská sestava, kterou já jsem miloval. Okay. A mě hrozně rád, protože ta tvorba byla vynikající.
2: OK, tak já jsem o něco moudřejší, děkuji za pomoc a nepíšu si žádnej bod.

0: tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ladíte Radio Kiss a my za chviličku možná některé sběratele a hlavně fanšmekry, co se vína týká, možná docela potěšíme, čověče.
1: Takže nějaký archívky budou, nebo co?

0: nějakou akci?
1: Bude taková jedna hodně zajímavá sbírka, která se bude dražit a právě jako docela zajímavých vín. No.
0: Já si myslím, že přichází třeba s nějakým jako komerčním sdělením jako 1+300 lahví zdarma. Víš, jako, že to by bylo dobrý.
1: To by oslovilo si, myslím, spoustu lidí. No.
0: Spoustu lidí by to oslovilo. Ale ne, my si dáme úplně něco jiného za chviličku.
1: My si dáme úplně něco jiného za chviličku na Kisu, takže pokud máte rádi vínko, Kysáci, tak určitě dávejte pozor.
0: Červený, bílý?
1: Já myslím, že to bude takový jako myšmaš.
0: Dobře.
1: Jdeme na to.

když se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: kamaráci, my se teďka v tuhletu chvíli v odpoledním jumpu budeme zabývat jednou opravdu zajímavou sbírkou vín. Prosím vás, politiku teďka všichni nechme stranou, jo, protože tohle to má neuvěřitelnou historii. Gruzie totiž vydraží exkluzivní sbírku vín se 40 tisíci lahvemi, které kdysi patřily Stalinovi. Ano, přibližně 40 lahví vína, které kdysi byly součástí rozsáhlé sbírky sovětského diktátora Josifa Stalina, tak půjde do dražby. Prosím vás, tahleta sbírka není něco, co on si cestou někde jakoby pozbíral. V roce 1917 tahleta sbírka byla zabavená, ale sahá vlastně až k Mikulášovi II.
1: Ano.
0: A tam teda budou kousky, které mají teda neskutečnou, určitě historickou hodnotu.
1: Před krátkým časem jsem o tom viděl zajímavou reportáž a musím říct, že jsou tam opravdu kousky podle vinařů, jako předních takových těch sommeliérů oceňovaných, který už měli možnost navštívit tu sbírku, protože ty podtrhujou tu sbírku. A musím říct, že tam opravdu špulili ty a říkali wow, ta sbírka je opravdu jako parádní.
0: Je to neskutečný, je tam 40 tisíc lahví, samozřejmě my tady máme k dispozici i fotografii, tu vám bohužel nesprostředkujeme. Je to docela děsivá jako kopka s těma vínama.
1: Mě by zajímalo, jak to teď bude, jestli to bude jako po lahvích, nebo jestli to jsou jako celý kartony, jo, nevím, netuším, ale já si myslím, že takový ty nejzajímavější kousky, ty prostě oni vyberou a to budou samozřejmě dražit jednotlivě.
0: Jo, jo.
1: Jinak jsem se tam dozvěděl takovou věc, protože já vždycky jako jsem tápal nad tím, když vezmou takovouhle starou lahev. Jak to můžou vědět? Oni to otevřou speciálně.
0: Aha.
1: Odlejou opravdu jako šťopičku kousíček.
0: Ano.
1: Opravdu jenom na degustaci. A pak to speciálně zase zavřou, že vlastně ona je neporušená.
0: Já vím teda o těch speciálních komorách. U těch archivních vín, že se vlastně mají počase vždycky otáčet, aby vlastně v tomto nějak to jakoby pracovalo.
1: Jako slunečice. Jo.
0: Jo, takže 40 tisíc lahví otáčet, to bych asi nechtěl takový job.
1: A teď už jenom poslední historická, Magdo, koukej na mě. Jak se jmenoval Stalin celým jménem?
0: Josif Vissarionovič Stalin.
1: No, původně byl Džukašvili, ale pak se přejmenoval na Stalin, to je jedno.
0: Tak tolik. Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Kiss jsem za volantem po celé republice.
1: Posloucháte Radio Kiss, bohužel jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Prahu stále přetrvává, je to na 161. kilometru. Bouralo se bohužel také ale v Českých Budějovicích, je to v ulici Pražská třída a jedna dopravní nehoda v Olomouci v ulici Komenského.
2: Bouralo se hodně, České Budějovice, třída Pražská třída, Teplice u Nových Lázních, dále je to v Praze Koruní a ještě jedna ve Vyškově a to je Dědická ulice.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu.
0: Thank you.

0: WaveSport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.vavesport.cz.
1: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Tyjo! To je bordel! To je binec! To je ale nepořádek!
5: Kdo pak to uklidí?
6: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
7: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
8: Rádio KIS počasí.
9: Pro dnešek je oblačno až zataženo, od západu čekáme postupně na většině území občas déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia, na Moravě je i 26 stupňů.
8: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
9: Soud nepravomocně uložil pražské vyšetřovatelce Janě Michálkové peněžitý trest 40 000 korun za to, že neumožnila oběti znásilnění nahlásit tuto závažnou trestnou činnost. Stíhání spoluobžalovaného policejního operativce Jana Delešického za nedbalostní maření úkolů úřední osoby hrozilo oběma policistům maximálně roční vězení. Oba vinu odmítají. Jejich kolega Lukáš Řízek uzavřel už dříve se státním zástupcem dohodu o vině, v níž přijal trest 20 000 korun. Mršina velryby, známé jako Timmy, skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují. V uplynulých dnech odborníci provedli pitvu keporkaka, který v Německu opakovaně uvízl na mělčině a nakonec po pokusu o záchranu uhynul. Mršina byla v kontejnerech přepravena z dánského ostrova Anholt na pevninu. A teď zpátky domů.
10: Hned dvě ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje putují na Rokycansko. V hlasování veřejnosti získal nejvíc hlasů v kategorii stavby kostel Velhotě pod Radčem. Cena veřejnosti ve druhé kategorii patří obci Podmokly za obnovu božích muk. Nominováno bylo celkem 19 památek. Pro KIS Lucie Sinková.
8: Sport.
9: Už známe finálovou desítku zlaté hokejky. Roman Červenka, Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Tomáš Hertl, Filip Hronek, Martin Nečas, David Pastrňák, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a Pavel Zacha. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
11: Hodinka pořadí druhá od prvního jumpu na svém startu.
12: Pojďme si dát dobrou muziku. Kygo nebo taky Saš. Jdeme na to, KISáci.
8: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
12: Be happy.

0: Někdo by možná mohl teď myslet, že budeme mluvit o naší kolegyni Soně Ede, ale ne, budeme mluvit o mumii, to je pravda, ale úplně o jiné. Je to legendární mumifikované tělo ledového muže Eciho, který ani po 35 letech, jo, od svého objevení, nepřestává překvapovat. Vědci totiž na něco přišli a jenom aby si udělali představu, o čem za chviličku budeme mluvit. Eci zemřel přibližně před 5300 lety po zásahu šípem.
1: Ano.
0: Byla to vražda.
1: Mm-hmm.
0: Tenkrát. Ano. Tak to definovali vědci. Jenže vědci teďka šli malinko dál a něco z něj připravili. Ano, přátelé, něco z něj připravili. Cože to je? Už za malou chvíli tady u nás na Kisu.
1: Zaplať pán Bůh, že jsem po obědě.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Mumie. Musím říct, že mumie mě vždycky fascinovaly a vlastně jsem je měla docela i ráda z nějakého historického hlediska. Teď si tím ale nejsem jistá, zda to takhle nadále bude.
1: My o mumích tady budeme skutečně mluvit, protože je velmi populární mumifikované tělo ledového muže Eziho. Můžete ho vidět na vlastní oči, když se vydáte k našim sousedům. No a ten nepřestává překvapovat ani po 35 letech po svém objevení. Podle nejnovějšího výzkumu, totiž v jistém slova smyslu, stále v uvozovkách žije. Ano,
0: jak je to možné?
1: Slyšíte správně. Vědci provedli dosud nejkomplexnější analýzu Eziho mikrobiomu a zjistili, že některé mikroorganismy jsou aktivní i dnes.
0: Takže posmrtný život existuje.
1: 5335 let je mrtvej ten frajer.
0: Wow.
1: Vysušenej normálně jak bába tutovka hadrt, jo. Jo. A ve vší ústě jak paní herečce samozřejmě. Objevili mimo jiné dosud neznámé kvasinky, přátelé, ty to přijde, které dokázali kultivovat a dokonce z nich připravili kvásek. Ano, přátelé, můžete si s ní udělat třeba chleba.
0: Pane bože.
1: To je masakr.
0: Ne, to je fakt... Já na to asi nemám jako lepší výraz, no.
1: Je to nečekaný název, který samozřejmě, pardon, název, nález, který velmi zbudil velkou pozornost mezi vědeckým týmem, a z toho jako radost. Dokonce už budou mít i chleba, takže my samozřejmě gratulujeme. A,
0: no, chleba a la Eci, buchtičky
1: a la Eci. A posíláme písíčku, pec nám spadla. Ty bláho.
0: Dobrou chuť, kyzáci.
1: Kdo tohle platí? No?
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Pustím kousek známé hlášky a vy musíte do posledního písmenka doříct. Jde mi o rychlost a o přesnost vyslovení.
2: Cože? Řekni to ještě jednou.
3: Fatka, drž mě!
1: Super, druhá hláška.
4: To
3: bude moje smrt!
1: Vy jste nějaký úplně synchronní dneska.
4: To bude moje smrt!
1: Hezky, po dvou bodech oba dva. Třetí.
5: A velbnosti.
3: Dublejt!
1: Dobře, vy.
6: Jsme se synchronizovali.
7: Tak tohle se povedlo.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

sportovních zón. Potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. K tomu koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Manené a TK27. 13. června výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Světová mistrovství v fotbale se blíží a samozřejmě každý den nějaká ta jobovčička, perlička přichází, informace jedou jedna za druhou. Jedna z těch čerstvějších je, že český tým pískat nebude ten, kdo to pískat měl. Mm-hmm. Je to tak, podle zákulisních informací měl být arbitrem při prvním vystoupení českého týmu s Koreou při příletu do USA, ale úřady somálského rozhodčího Omara Abdulikadida Artana nepustili do země a sudí na fotbalové mistrovství světa pískat tak nebude. Aha. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace, chcete-li FIFA, byť její prezident Gianni Infantino dříve obavy o podobných potížích smetl ze stolu. No jo, Trumpův zákaz platí, evidentně ale ne úplně pro každého, protože samozřejmě někteří už ve státech jsou. Takže já bych to přál všem, co tam mají být, aby tam byli, takhle to je myšleno. Jo?
2: Sport by měl být prostě o tomhle
1: tom
2: a prostě vůbec, jako tohle ty věci tam prostě nepatří za nás, aspoň teda.
1: Je to tak, potom prostě Amerika neměla pořádat světové mistrovství ve fotbale, potom jsou to komplikace a pokud se tam někdo dostal, postoupil, i rozhodčí to mají za odměny, za nějaký ocenění, za nějaký výkony a tak dále a zrovna tenhle rozhodčí je FIFA oceňovaný, takže i pro něj to byla zásluha, pro něj je to taky meta, ano. Takže Trump opět jako oranžová hlava. No jo, bohužel. Bohužel. Kéž by se to ještě vyřešilo a jak říkám, sport by měl zůstat sportem.
2: Je to tak.
1: A měli by tam být všichni ty, co tam mají být.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, i tahle ta naše úžasná soutěž 7 v 7 dokáže někdy vrhnout slzy do očí. My si teďka pustíme záznam z dnešního rána, ale samozřejmě, pokud byste to neslyšeli nebo chtěli k tomu naopak i obrazový záznam, tak se stoprocentně mrkněte i na sociální sítě Rádia Kiss, protože tam to všechno natočený je.
2: 7 v 7, 7 ráno, třetí volající a Jirka měl dneska to štěstí, kdy se dovolal a ještě víc tu nálož, tu porci štěstí využil, protože mu padlo to, co mu padlo a Jirkovi moc krát gratulujeme.
3: Ahoj Jirko, jak dlouho se snažíš dovolat do soutěže 7 v 7?
4: Vždycky, jak jsem skončil půlnoční, tak jsem to zkoušel, pak jsem vždycky usnul a teď, co jsem přišel o práci, tak říkám, zkusím to tak.
5: Takhle, Patriku, to je zodpovědnost zase. Tohle ti nezávidím, protože tenhle chlap si zaslouží nejvyšší číslo na kostce.
6: Poplivám kostku štěstím.
5: A jdem házet. Na hrací kostce se objevila šestka, posílám.
1: Takovýhle krásný příběh z dnešního rána se tady fakt udál a ještě znova říkám, opravdu všechno je zdokumentovaný na našich sociálních sítích a bylo to naprosto parádní, takže skvělý.
2: Je fajn, že to štěstí opravdu sem tam, neříkám, že vždycky padne tam, kam padnout má. Jirko, velká gratulace.
1: A zítra držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava na Kysu už je pro vás připravená a Kuba Kubánec ví víc.
2: Chtěl bych nahlásit jednu dopravní nehodu v Brně. Je to na ulici Jedovnická u čerpací stanice MOL. Tak je tady ťuklaj, dodávka, minibus s osobáčkem. Řeší se to tady, teprve je tady nehodovka, takže to chvilku času zabere.
1: Děkujeme moc krát. Máme tady jednu mimořádnou zprávu z dálnice D35. Je to ve směru na D11, 198. kilometr. Byla tam velká bouračka. Momentálně je teda provoz jedním pruhem. Bouralo se taky na D1 ve směru na Prahu, a to na 5. kilometru.
3: Pojďme do Brna, Sedláčkova. Tady se bouralo stejně jako na okresu Český Krumlov, konkrétně ve Vyšším Brodě, přímo na náměstí. No a potom čerstvá dopravní nehoda je v Praze, Střelničná ulice.
1: Pokračuje odpolední jump.
0: Let's

0: trpělivost? Za jedničky? Za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Tak to je teda bomba!
4: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz
6: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
8: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
9: Rádio KIS počasí.
10: Zítra ve středu bude převážně zataženo a občas se objeví déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 14 až 18 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 10 stupňů.
9: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
10: Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly lvici Elzu. Zvíře bude dočasně umístěno v liberecké zoo. Vémola stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby, která mu byla odebrána v roce 2023, nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy. Archeologové objevili prastarou nekropoli, může být předkem megalitických hrobů. Desítky zesnulých do pravěké nekropole na jihu Evropy tehdejší obyvatelé ukládali do země zřejmě celé generace. Detailní analýza tohoto místa naznačuje, že mohli být jedním z prvních v Evropě, kde vznikla kultura, která ovlivnila většinu kontinentu. A teď zpátky domů.
11: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu mírně klesla. Podíl nezaměstnaných se snížil ze 7,5 na 7,25%. Přesto region nadále vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v České republice. Bez práce bylo na konci května 40 109 lidí, což je o 603 méně než v dubnu. Pro KIS Lucie Sinková.
10: Sport. Ve čtvrtek začne 23. mistrovství světa ve fotbale. Závěrečný turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy a ve třech zemích – USA, Mexiku a Kanadě. Po 20 letech a po druhé v samostatné historii se světového šampionátu zúčastní český výběr, který si dal za cíl postoupit ze skupiny. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
12: Naprostá pravda, druhá polovina odpoledního Jumpu je před náma.
13: My vám přejeme moc hezký odpoledne a z muziky třeba DJ Antoine.
9: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
12: Be happy.

0: Právě teďka v tuhletu chvíli na Rádiu Kiss v odpoledním jumpu se mrkneme opět na jeden světový rekord zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Některý teda rekordy jsou teda opravdu napováženou, ale hold je tam zapsaný.
1: Ale mě baví právě takový ty jakoby speciální.
0: Co bych byla zvědavá, jestli by se o tohleto někdy třeba pokusil.
1: Dobře.
0: Němec se totiž zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, když za jednu minutu snědl, a pozor teď, 1273 gramů medu.
2: Wow.
0: Kilo a 200 gramů medu. Přes 4000 minutu, kalorií. Jo. Chápeš to? Za minutu.
1: To je... Nemám rád med.
0: Já miluju med.
1: Já si dám tu lžičku, jenom takhle obec se to vychutnám. Ale vychutnám. Se nedokážu představit, že bych spolikal jednu a víc sklenici vlastně, nebo jednu a půl, dejme tomu, skleničky.
0: Já si myslím, že to má hrozný vedlejší efekt. Jsi zalepený do konce týdne.
1: Máš medový káko. Víš?
0: Jo.
3: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Rudou ven. Detektor lži.
1: Velmi oblíbená rubrika tady na našem Rádiu Kids, hlavně v odpoledním Jumpu, co si budeme povídat. Všechny diody detektorové jsou připraveny, Radek je na ně napojen, samozřejmě na těch nejcitlivějších místech, co si budeme povídat, aby to všechno fungovalo. Mm-hmm. A já samozřejmě Radkovi teďka položím zásadní otázku. Blíží se totiž čas dovolených velmi brzy a z dovolený si občas vozíme nějaký suvenýry. Ty si taky vozíš nějaký suvenýry?
2: Ano.
1: Výborně, tak já chci vidět, jaký suvenýry.
2: Tak já prostě nejsem nic světoborně jako vyčnívajícího z řady. Jsem. Protože vy čekáte, že já si vozím magnetku, ale já si magnetku nevozím. Mm-hmm. Já vykrádám balkony, ale vždycky jenom na dovolený. Já jdu po spodním prádle prostě. Ne, já nejdu po spodním prádle. Já jdu, po čem jdu? Já kradu lehátka. Lehátek je totiž málo, proto jich je tak málo, proto vy přijedete k těm hotelům a teď oni už nejsou, protože tam co, je jich málo. Já je mám všechny na zahradě, vyskládaný v 10 patrech, já to tam v 20 patrech, 30 patrech, já s tím normálně kšeftu, já to těm hotelům potom další sezonu prodávám zpátky, vlastně to nejsou suvenýry, já normálně čoruju lehátka, abyste neměli kde na dovolených ležet.
1: No, já si myslím, že to je dostačující, naprosto popravdě odpovězeno.
2: A pak si přivezuji tu magnetku.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Pozor! Po silnici běhají prostitutky.
1: Výborně, pro tuhle chvíli mám zbaleno, kde pak to je?
0: Kizáci, ne, my nejsme momentálně v dopravě, není to nějaký upozornění. Já tady jenom zmiňu jednu z dopravních značek, na kterou můžete třeba narazit v Itálii. Je to vyloženě značka, která říká Attenzione prostitute, jako vážně.
1: Zažil jsem to hned několikrát, protože moje milované Toskánsko, v úzovkách moje samozřejmě,
0: ano.
1: Ale tam je několik míst kolem přístavu, kde tato sedule ano skutečně je
0: geniální.
1: Známý.
0: A máme tady ale taky značku, která snad údajně upozorňuje na to, že na silnici se pohybují trolové.
1: Jo, to tak to bude asi kolem sněmovny něco.
0: Ne? Něco asi takového. No a pak tady máme jednu značku parkovací, která upozorňuje na to, že dané parkování je pro rozvedené. Dobrá, asi u nějakého soudu, ne?
1: To nevím, ale každopádně je konečně něco pozitivního.
0: Tak jsem si pozor na dopravní značení.
2: Odpolední Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: co vám teďkon Magda prozradí.
1: Na Facebooku Rádia Kiss soutěžíme s mobil pohotovostí o Xiaomi 17T Pro a pozor, když si u mobil pohotovosti vyberete tento nabušený mobil, tak za pouhé napsání recenze můžete získat elektrokoloběžku v hodnotě 7000 úplně zadarmo.
0: My jsme viděli jak ten mobil, tak tu koloběžku. Přátelé, tato kombinace je úplně jako super. Ještě navíc mobil pohotovost tenhle Xiaomi 17T Pro nabízí za super prachy. Takže teď ale, Facebook Rádia Kiss, protože tam to probíhá, tam se to celý udá a hrajeme do pátku 18. hodiny. Držíme vám palce.
1: Neprošvihněte tuhle pecku.
2: Rádio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady pro vás dopravní informace, kysáci, jdeme se na to mrknout společně. Bouralo se v Brně, je to v ulici Sedláčkova. Jedna dopravní nehoda ve Vyškově v ulici Dědická a jedna dopravní nehoda také se stala v Chebu a tam je to v ulici Pražská.
2: Já budu pokračovat tím Vyškovem, protože tady vidím brněnská, že se bouralo. Dále je to na Cínovecké v Praze, v Ďáblicích, tady počítejte se zdržením. Dále v Praze Novopetrovická na jižní spojce, aby toho nebylo málo. Taktéž, no dneska je to velká katastrofa v Praze.
1: Buďte na sebe opatrní. Yeah.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
5: Rádio KIS počasí.
6: Zítra bude převážně zataženo a občas déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 14 až 18 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 10 stupňů.
5: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve středu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41 korun 40 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 39 korun 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než dnes. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Kazachstán spustil rozsáhlý program očkování mraků, který má pomoci řešit nedostatek vody v jedné z nejsušších oblastí země. Projekt ale vyvolal obavy v sousedních státech i debatu o tom, zda mohou zásahy do počasí ovlivňovat klima za hranicemi. Zatímco část expertů varuje před chybějící koordinací, vědci upozorňují, že účinky této technologie jsou spíše lokální. A teď zpátky domů.
7: Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad míří do finále. Plocha prošla celkovou proměnou, vysazeno bylo 180 stromů, opravy se dočkala i fontána sjednocená Evropa z 80. let minulého století a vysazen je také speciální trávník a asfaltové plochy nahradila dlažba. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Čerstvá česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová by ráda příští týden na Zlaté tretře v Ostravě před domácím publikem prolomila na nejkratší sprinterské distanci hranici 11 sekund. 22-letá atletka to dnes řekla v Ostravě novinářům. Na startovní listině bude mít několik soupeřek, které už to dokázaly. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
8: A hned první písnička v této hodině bude o nás dvou, o Radkovi a o Magdě.
9: Me and me.
8: Ne, dupa dup.
5: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
9: Be happy.

0: tady v odpoledním jumpu nás čeká poslední společná hodinka dneska tedy, ale samozřejmě musíme ještě také zmínit, kdože nám to svítí v kalendáři. Je to Stanislava, takže všechno nejvíc nejženský.
1: Staničky, Stáni, Stanislavy, prostě všechno nejvíc nejlepší samozřejmě i od nás tady z rády, jak je z odpoledního jumpu. A vy, pokud jí máte třeba v okolí, tak samozřejmě na ní nezapomeňte, vzpomeňte si, teď máte příležitost. Mm-hmm. Já to s jménama na svátek mám jako na štíru. Jo? Jsem rád, že takhle právě tady řešíme jména, že mi to pomůže. Aj, ty bláho, a jdu popřát.
0: Já se přiznám, že já jsem nedávno zapomněla někomu pogratulovat k jeho, k jeho svátku a to byl můj tatínek.
1: On ale počkej, ale on to má vakrát, on to má jinak.
0: Já to chci vysvětlit právě. Můj tatínek se totiž jmenuje Lešek, jo, a píše se normálně se š. Což v českém kalendáři, pokud si to pamatuju dobře, je nějakýho 28. 26. února. Ale můj tatínek přišel teďka s tím, že 4. června měl svátek. Já říkám, počkej, ježišmarja, to není možný, tak koukám do kalendáře, no tam jako nesvítí, že Lešek. A on to má podle polského kalendáře. Hmm. Protože moje rodina, my jsme jako Poláci, že jo. Takže on má sice český Lešek, ale slaví to jako polský Lešek, tak to je trošku jako zmatečný, no. Hmm. Takže sorry.
1: Jaký sorry?
0: No.
1: Byl tady v Čechách?
0: Jako teďka?
1: Když to byl ten svátek?
0: Byl tady v Čechách.
1: A ty jsi tady byla taky?
0: Já jsem tady byla taky.
1: Tak není o čem, to byla jeho chyba. Měl tě vzít do Polska, tam by se to počítalo, ale tady se to nepočítá. Ne. Sorry, Lešku, takhle
0: ne. Ale Stanislavy, všechno nejvíc nejí dneska.

0: Víte, že
1: Česká republika, potažmo jeden Čech, má vlastně světový rekord.
0: Jubí.
1: Takových bychom tady našli samozřejmě hned několik, ale tenhle je opravdu to jako wow. Pohřben zaživa.
0: Oh, ne.
1: Jo.
0: Dobrovolně. Jak dlouho?
1: To je právě na tom to hezký.
0: Aha.
1: Rekord před ním trval 4 dny.
0: Ne.
1: Jakože opravdu jako ho zakopali do země, prosím nás, v nějaký krabici. Jenom abyste si udělali představu, jak to vypadá. Zdenek Zahrádka, tak se jmenuje, což je teda vtipný. Zahrádka asi na zahrádce, nevím, tyjo. Tak ten vlastně se ponořil do rakve, byl vložen a bez jídla, bez vody, což je úplně neuvěřitelný. Jediné, co ho spojovalo s okolním světem, byla ventilační roura, samozřejmě přívod vzduchu. Byl pod dohledem a tak dále. Překonal předchozí rekord právě, který byl 4 dny, o 6 dní. 10 dní. Ty bláho, slušná kůra tady to.
0: Jako proč? Jako kvůli tomu zapsání?
1: Mně se neptej, brinkni z Denovi.
0: Stačilo by 5 dní.
1: Já to nevím, jako proč tohle někdo dělal.
0: Ne, tohle já... Ne.
1: 10 dní v tom temnu.
0: Ne, fuj.
1: Co?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Na 11 dní?
0: Ne.
1: Co?
0: Radio, ne. Ne. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Baselicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Soňa.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Koukneme se, podíváme se do světa sportu samozřejmě, kde co, jak a proč koukneme, no tak sledujeme mimo jiné, vezmeme takový rozstřel NHL, nebo já teda rozhodně, a protože máme jednoho jediného zástupce tam českého, který by mohl dovést sem do České republiky Stanley Cup. Všichni ostatní Češi jsou out a jediný, který by mohl na to dosáhnout, je Tomáš Hertl, který hraje za Las Vegas a hraje výborně, musím říct, že jako třeba začátek sezóny v NHL to nebylo úplně nejlepší, ale teda musím říct, že ve finále je platný a je hodně vidět. Napínavá bitva o slavný Stanley Cup rozhodně se nenudí a český útočník Tomáš Hertl v dresu Las Vegas patří k dosavadnímu průběhu k nejvýraznější postavám finálové série a tudíž uvidíme, jestli se skutečně podaří a vlastně Tomášovi a jeho týmu získat Stanley Cup a přiveze ho do České republiky. Nejsem fanoušek ani jednoho týmu, jednoho nebo druhého, finálového, nebo nejsem jako fajn, ale na druhou stranu teda logicky fandím teďkon Las Vegas,
2: rozumím,
1: aby Tomáš si mohl zase užít oslavy.
2: Tak Tome, dovez to sem.
1: Dovez to do té České republiky, držíme tě palce.
0: Červenka, Zacha, Nečas, pranky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: 17 hodin 43 minut a nějaká ta vteřinka k tomu navíc, to znamená jediný kysáci, že já, Magda Voronková, taky Radek Hrdina se s váma budeme loučit, ale program tady na Kisu samozřejmě pokračuje dál.
1: Mějte se krásně, užívejte večer, nechte si něco zahrát u Vojty Sklenáře, máte na to 4 hodinky a taky nezapomeňte navštívit Facebook Rádia Kiss, přátelé, tam je velmi zajímavá soutěž.
0: Přesně tak a probíhá až do pátku do 18. hodiny, tak na to mrkněte a my se těšíme zase zítra.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích pár minut před hodinou 18. Jdeme to omrknout a začneme na D2. Pokud máte namířeno ve směru na Brno, tak počítejte se zdržením nejdřív mezi 17. až 11. kilometrem, potom před Brnem od 3. kilometru. Zdržíte se taky na D5 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem a taky na Pražském okruhu ve směru letiště nejdřív mezi 3. a 6. kilometrem, pak je zdržení mezi 14. a 19. a zdržení je i v směru na D1 mezi 24. a 19. kilometrem.
2: A

0: tak ho i sleduj
1: na Instagramu,
0: YouTube
1: a Facebooku.
2: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
0: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný ordíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
6: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25 letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
9: Rádio KIS počasí.
10: Zítra bude převážně zataženo a občas déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 14 až 18 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 10 stupňů.
9: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
10: V pražském Klementinu v úterý meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Jako tropická noc se označuje ta, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. O tom, že Česko čeká zřejmě nejteplejší noc tohoto roku, informoval Český hydrometeorologický ústav v pondělí v podvečer. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb i takzvanou stínovou flotilu. Balík poprvé navrhuje zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo sloužil v ruské armádě od začátku plnohodnotné ruské války na Ukrajině. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam rovněž přibýt více než 30 ruských bank. A teď zpátky domů.
11: Nová cyklostezka propojující Strakonice, Nový Dražejov a Pracejovice byla včera slavnostně uvedena do provozu. Vznikla jako bezpečná alternativa k frekventované silnici 1/22, po níž dosud cyklisté a pěší často cestovali. Náklady na její vybudování byly zhruba 23,5 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
9: Sport.
10: Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Tolik poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi Vojta Sklenář.
12: Jsem tu rád a s vámi taky. 18. hodina, tak jdeme rozjet jukebox, vy budete vybírat a já budu hrát. Těším se.
13: To nejlepší od 90. let.
14: I v jukeboxech Rádia KIS.
15: Behave.

0: Samém začátku jdeme hned na naši studiovou linku, která má číslo 210-323-323. A tohle číslo vytočil Petr a já tě zdravím a vítám v našem éteru. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau všem.
0: A vytočil si to asi během jízdy, jestli tak jako mám dobré uši?
1: Přesně tak, jedu z práce.
0: Jedeš z práce domů a chceš si teda cestu zpříjemnit muzikou.
1: Přesně tak.
0: A ty jsi vybral píseň od Mikolase, Hard to be Humble. Prozradím to takový jako žhavej kousek v našem éteru, protože třeba zítra to bude v Kiss parádě jako tip na hit. Tak ty budeš asi velký fanda Mikolase, Petře, teda, co?
1: No, jsem fanda, zaslech jsem jí právě někde už a tak jsem si chtěl připomenout dneska no, tak po cestě domů.
0: Tak připomeneš, chceš jí ještě někomu zahrát?
1: Bude to asi pro všechny, kdo poslouchá.
0: Tak jo, je to tu a šťastnou cestu, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: K tomu, aby jsme vám něco zahráli, stačí mobil z naší aplikací a poslat mi hlasovku, jako to udělala Saša.
2: Ahojky, prosím tě, můžu tě poprosit, zahraj nám tam Vypalovačku Panjami MC. Bude to vše pro všechny na odpolední směny, ještě 4 hodiny a jdeme domů. Pro všechny, co poslouchají, pro tebe do studia, díky moc, ahojky.
1: Taky díky, tak Sašo, necelý 4. 3:39 teďko na chlup. Kam ještě zahrajeme Panjabi MC?
3: Čauky Vojti, zahraj prosím tě pro sebe do rádia, pro všechny kysáky a pro všechny hasiče z SDH Lipčany, že se dětem konečně podařilo o víkendu skórovat, byli na bedně, a pro všechny dospěláky, kteří se jim věnujou, že hrozně moc, díky, čauky Zuzka.
1: A ještě někam to poletí, Martine.
4: Zdravím všechny kluky z Dodge Crew Ostrava a Romana na Pasohlavky, který už tam jel, aby nám držel místo. Zahraj nám nějakou suprovní písničku, ať se nám dobře balí auta a ve čtvrtek vyrážíme za ním, takže všichni na Pasohlavky na americké automobily. Doufám, že nám počasí vyjde. Zatím díky, čau Martin. Radio Kiss.

0: Imagine Dragon za námi, posloucháte Radio Kiss, já vám všem přeju hezký večer při úterku, no ale takhle při večeru se půjdem na chvilku podívat do dnešního rána.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Pustím kousek známé hlášky a vy musíte do posledního písmenka doříct. Jde mi o rychlost a o přesnost vyslovení.
3: Cože? Řekni to ještě jednou.
4: Fakt kateř mě!
2: Super, druhá hláška.
5: To bude moje smrt!
2: Vy jste nějaký úplně synchronní dneska.
5: To bude moje smrt!
2: Hezky, po dvou bodech oba dva. Třetí.
6: A vernosti.
4: Dublejt!
2: Dobře, vy.
7: Jsme se synchronizovali.
8: Tak tohle se povedlo.
1: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Máte-li zmatek ve dnech, tak myslím si, že po téhle písni už nemůžete mít. Ano, dnes je úterý, když jsme si pustili píseň Tuesday. Tohle je Radio Kiss a taky Jukebox. A jakou další píseň pustíme teď?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, chtěla bych nechat zahrát Tiesta a Adagio for Strings. Byla by pro všechny kysáky, pro tebe do studia a hlavně pro mého píšťalku se vzkazem, ať mu jde práce od ruky a že se těším, až se zase uvidíme. Dík, ahoj, Gabča z Děčína.
0: Tak Gabča by ráda Tiesta, tak já už ho pouštím. Kam ještě bude, Eli?
2: Ahoj, zahraj mi prosím nějakou písku.

0: trošku.
1: Momentálně jsem udělala jednu z největších zkoušek svého života, protože jsem udělala absolutorium na vyšší odborní škole, takže ze mě diplomovaný specialista a co znamená titul DIS, takže jedu domů jako děsně inteligentní slečna a navíc za A všechno, takže s vyznamenáním. Měj se krásně a děkuju, ahoj.
2: No Eli, ty se měj krásně a hlavně velká gratulace a musím říct, děsně inteligentní slečna, to jsem ještě neslyšel jako na narážku na DIS. Tak velká gratulace a i pro tebe, Tiesto, i pro vás všechny.

Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss. I had a dream last night.

0: Další, kdo dneska večer v jukeboxu na Radio Kiss vybírá muziku, je Libor, protože se dovolal. Libor, ahoj.
1: Ahoj.
0: A ty jsi mi říkal, že synáček odjel na Rock for People, takže mu chceš pustit Prodigy, který tam byli loni, že Prodigy má rád.
1: Jo, kdyby to bylo možné, tak by to bylo super.
0: Určitě. Kolik je synáčkovi?
1: No, synáček, on je sice jakože zdrobnělina, ale už je to velký chlap, bude mě 19.
0: Bude mě 19, no ale stejně teda Prodigy v dobách největší slávy nepamatuje, o to je hezčí, že se mu líbí.
1: No, protože já jsem jakoby trošku ho na to navnadil, protože já je pamatuju.
0: Jasný.
1: Době největší slávy, nebo když oni v podstatě jakoby začínali.
0: Jasně, což je hezký takhle, když se to předá, že jo, na tu další generaci.
1: To jo, akorát on na to přišel až trošku později, no. Jo,
0: no ale přišel, to je důležitý. Tak Prodigy mu pustíme. Prosím tě, kolik jsi mu dal kapesný na festiák? Dost asi, ne?
1: Ne, kapesný, a on už jakoby chodí na brigádu,
0: jo,
1: takže si vydělal sám.
0: Takže si vydělal.
1: Ale něco, ale něco málo jsme mu s maminkou dali.
0: Jasný,
1: aby nestrádal.
0: Ano, aby nestrádal, to je v pořádku. Tak jo, tak Prodigy mu pustíme. Tak jak se jmenuje synáček, taky po tobě, nebo jinak?
1: Ne, syn je Honza.
0: Honza, takže zdravíme Honzu, pouštíme Prodigy a chceš to ještě někomu, Libore?
1: A klidně všem, kteří budou na Rock for People, ať si to užijí, a taky posluchačům samozřejmě rádi, jaký.
0: Tak jo, a já už posílám Prodigy, Smack My Bitch Up jsem vybral, tak ahoj.
1: Super, díky moc, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 7. hodina večerní se nám blíží, jak to vypadá na silnicích. Menší zdržení na D2 před příjezdem do Brna, také zdržení na Pražském okruhu na D1 mezi 22. a 19. kilometrem ve směru letiště, menší zdržení mezi 15. a 19. A pozor, taky například v Jablonci nad Nisou, v ulici Střelecká, kde je bouračka. Všem za volant přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Jo, dříve to si děti ještě hrály s vesmírnými ochránci, zelenými tyrannosaury, s jezevčíkem, s pružinou nebo bramborovýma figurkama. Dneska mají kámoši z Toy Story rivala, kterýmu se musí postavit, aby na ně v pokojíčku nesedal prach. Tím rivalem je tablet ve tvaru žáby. Nabízí všechno a ještě mnohem víc. Dokážou mu konkurovat? Příběh hraček je o střetu tradiční hračky s Lunaparkem. Obstojí kámoši z příběhu hraček i po páté? To uvidíme už 18. června v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
8: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
9: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
10: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
0: Díky apce Radia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
1: 7. hodina večerní je tady, s vámi na Kissu Vojta Sklenář, tak přeju samozřejmě hezký večer při úterku a pokračuje muzika podle vás.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Radia Kiss.
11: Be happy.

0: Posloucháte Kiss, posloucháte nás v úterý večer s datem 9. června a pokud ten večer si chcete zpříjemnit, možná můžeme říct i trošku vyšperkovat nějakou vaši oblíbenou písničkou, tak máte stále ještě šanci, poměrně dost času. Do 10. večerní vybíráte muziku v jukeboxu, teď vybírá Petr.
1: Ahoj Vojko, chtěl bych nechat Marka Vose a Karla Duchoně v Dolinách pro svý přítelkyni Terezu, pro své děti. Pro tebe do rádia, pro všechny fajn lidi, díky.
0: Tak já taky díky, Petře, zahraju song v Dolinách, taky ještě někam bude.
2: Ahoj všem, dostaňte za Sázavou, hlavně pro Petulku a pořádnou vypalovačku z 90. let, ať se to tam ještě vydrží, má to za pár. Všichni se na ní těšíme a hlavně já, až se setkáme. Ládík, alias Ládík, jebco, z Hodějc. Děkuji pro všechny kysáky.

0: další muzika připravena a připraven je Norbert na telefonu teď. Ahoj.
1: Ahoj, čau, Sarošku, všechny zdravím, všechny kysáky.
0: Prosím tě, Norberte, teď mě napadlo, je vůbec zdrobnělina nějaká tvého jména?
1: Ale odmala to byla Bertík, Bertíček a podobně. Jo, tak nějak stáhne, ale už se to přelnulo na toho Norberta.
0: Jasný. Spíš, no. Jo, Bertík to je dobrý, jo. Bertík byl i vlastně v tom, viď? S tebou mě baví svět.
1: To byl ten malý Bertík Čertík, jakože, a i v tom vlastně, jak říkáš, s tebou mě baví svět.
0: Ano,
1: no.
0: Ano, tam byl. Bertík tam byl, Kačenka tam byla, spoustu.
1: Ano, Matýšek.
0: Ano, no, ten taky, že jo, ten byl podle mě úplně jako nejznámější, že jo, hlavně tím, co provedl, že jo, v tom vláčku, hezky. No, tak jsme si zaspovídali a teď dáme muziku. Ty jsi chtěl DJ Boba, chceš ho někomu speciálně poslat?
1: Já si všem zavolám, co teď brázdí ty naše ulice, mým kolegům a jedné naší kolegyni od dopravy Šela Havanera pro tebe.
0: Děkuju.
1: A tak celkově pro všechny kysáky, ať si to užijou ten dnešní den, i když ten provoz je katastrofa, ale marné, nedá se s tím bohužel nic dělat.
0: Ano, člověk neudělá nic, no ale může si to zpříjemnit muzikou, což ty teď tak činíš, tak ti to hraju a měj se hezky. Ahoj.
1: Pěkný den, ahoj, čas.

0: Posloucháte Kiss a já vám přeju hezký večer. A když bych se vás zeptal, chtěli byste někam vyrazit, určitě byste mi řekli, že ano, tak díky nám můžete.
1: Tento týden až do pátku soutěžte na rádiu Kiss o fantastický letní pobyt ve Wildkogel Aréně v Salzburgu. Stačí otevřít web Wildkogel Arény, najít heslo dne a

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: More Than Talking, You Are My Heart, You Are My Soul. Anet, jak se u nás říká, Yamaha. Já ti moc krát děkuju a bylo by to ještě pro mýho přítele do dílny, jestli poslouchá, tak i pro něj. Lásko, posílám ti pusu. Čau, díky, ahoj.
1: Tak jo, tady je Yamaha a taky ještě na zahradu pro úterní pohodu s plnými bříšky pro Mary, Lukáše a všechny posluchače od Hanky. Co si dáme za chvilku v Jukeboxu na rádiu KIS? Taky namluvte hlasovku přes naší aplikaci a nebo volejte 210 323 323.

0: Love to Hate You a Erasure v éteru Rádia Kiss. Lehce po 7:45 večer, tak hezký úterek vám všem stále přeju a stále taky hraju muziku, kterou si vybíráte například na našem studiovém telefonu, který má velice jednoduché číslo 210-323-323 a Martin se na něj taky dovolal, který ho zdravím. Ahoj.
1: Čau.
0: A Martin už mi prozradil, že aktuálně poslouchá v Německu, takže typuju asi nějaká pracovní cesta, je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: A asi máš rád němčinu, protože chceš zahrát píseň Der Berg ruft.
1: Přesně tak.
0: Jo? A umíš jako plynule německy šprechtíš takzvaně?
1: Moc ne, ale jako by snažím se.
0: Snažíš se. Tak to je důležité, když se člověk snaží. Tak teď teda píseň, komu ji zahrajeme, Martine?
1: Všem kamionákům, všem dodávkářům, a všem dobrým tisákům a tobě do rádia.
0: Děkuju, tak je to tu a měj se hezky, ahoj.
1: Taky, zatím čau.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.

ಎಲ್ಲರೇ

0: baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: 20.00 právě teď, jak se říká, na chlup přesně. S vámi na Kissu Vojta Sklenář a pokračuje nám úterní večerní jukebox.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Tohle je Radio Kiss, jsme s vámi i po 8 hodině večerní a i po 8 hodině večerní. Je to na vás, co za songy se bude ozývat z našeho éteru. Stačí, abyste se ozvali vy, buď to přes náš telefon 210 323 323, anebo přes aplikaci Kissu a poslali mi hlasovku, tahle od Míši.
1: Ahoj, tady je Míša, Vítek a Eliška a my bychom rádi slyšeli písničku Bad Touch. Takže budeme moc rádi, když nám ji zahraješ a posíláme spoustu pozdravů. Ahoj!
0: Míšo, budete moc rádi, protože já vám ji zahraju. A taky ještě zahraju někomu.
2: Milé rádio, prosím tě, zahraj do Brna, prosím tě, kamarádce, nějakou hezkou písničku. Martin.
0: Tak i do Brna, kamarádce a teď už Bloodhound Gang. Bad Touch, další muzika večerního jukeboxu.

0: 210-323-323, linka sem k nám, tak kdo pak teď na ní? Ahoj.
1: Zdravím, tady je Luboš.
0: Ahoj, Luboši.
1: Čau. Já jsem se dovolal do rádia.
0: Ty jsi se dovolal do rádia.
1: Poprvé v životě.
0: Počkej, úplně poprvý, jo.
1: Úplně poprvý v životě.
0: Máš premiéru. Máš premiéru, jo.
1: Poslouchej, to fakt jako je vážně, jo.
0: To je vážně. Luboši, a prosím tě, když jsi chlap a jsme chlapi, tak ta otázka je v pohodě. Kolik ti je let?
1: 53 mě bylo v sobotu teď.
0: V 53 letech máš premiéru v rádiu. To je krásný, čoveče. No tak tím, že se ti to povedlo, tak já ti i zahraju píseň. Jakou bys rád?
1: Co se hrálo za mých let, když jsem chodil na akce a tady tyto věci, a chtěl bych to věnovat všem moderátorům Rádia Kiss. Rádio Kiss miluju a miluju všechny lidi, kteří jsou pozitivní.
0: Luboši, moc děkujeme. No a tak co tam dáme?
1: Já mám staré CDčka v autě, s ním starou Felicii a mám tam CC Catch a mému synovi, který chodí do devítky na základní školu, on si to pouští na počítači. Takže CC Catch?
0: Tak jo, tak CC Catch dávám a Luboši, měj se moc hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju, krásný den všem kysákům a moderátorům do Rádia Kiss. Ahoj.

0: Zná naprosto každý hlas legendárního Michaela Jacksona a myslím si, že nejenom tenhle hlas zná každý, ale tento zvuk taky znáte všichni a ten se zase ozve zítra ráno.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku. 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Posloucháte Kiss, Jukebox je tady a je tady taky Marťas, který by něco chtěl pustit.
1: Prosím o zahrání písničky od Backstreet Boys, kamarád má dneska 47, tak mu přeju hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně tady se nám krásně sedí tady mezi náma, tak ať to pěkně taky slyší. Děkuju, Marťas, čau.
0: No tak taky gratuluju, samozřejmě všechno nej, pořádně oslavujte a teď teda i s Backstreetama.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Pojďme na náš telefon s číslem 210-323-323. Kdo pak je tam?
2: Tady Monika.
1: Moniko, ahoj, hezký ahoj. Večer ti přeju. Ty někam jedeš, viď?
2: No já jedu prostě na totiž na kroužek na Aikido, jenom ho vyzvednout. Totiž tak jsem zkoušela, jestli se dovolám.
1: A dovolala, šikovná.
2: Dovolala.
1: Tak co bys ráda, když ses dovolala?
2: Prostě na něco od Freddieho Mercuryho.
1: Má ho rád, jo?
2: Fakt jo.
1: Tak to je dobrý. No tak jo, tak mu to pustíme samozřejmě. Takže jenom synkovi zahrajem.
2: Jo, asi jo, určitě.
1: Tak jo, je to tu a měj se, ahoj.
2: Tak jo, díky, zatím ahoj.

0: hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Takový je aktuální čas. Vojta Sklenář stále s vámi na Kisu a pokud chcete něco zahrát, pořád jste tu správně.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.

0: Poslední jukeboxová hodina nám odstartovala, stále je to na vás, co za muziku hrajeme, tak co budeme hrát teď, Milane?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, našel jsem pěknou vykopávku, 90. Je to MC Sar a Real McCoy, It's So New, a bylo by to všechny pro všechny děčiňáky, autobusáky a pro moji lásku Alenku, která momentálně je v práci, ale já to tady hlídám pod pergolkou, tak ať nemá strach. A že jí moc miluju. Děkuju moc, měj se, ahoj.
0: Tak to je dobře, Milane, že hlídáš, to je moc, moc dobře. A já už pouštím teda tu, podle tvých slov, vykopávku. It's on you, v jukeboxu na Kissu. Teď.

0: pojďme na náš telefon studiový 210-323-323, to je to číslo a to je to číslo, které vytočil Venca. Venco, ahoj.
1: Jo, buď já, chlapé.
0: Nebo takhle, asi jsi ho jako nevyťukal, asi nás máš uložený v mobilu, viď?
1: No tak samozřejmě,
0: že jo. Že jo. Kdo dneska jakoby ťukal, viď? Jako. I když jako hezky by se to naťukalo, viď? 2, 1, 0, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Tak tím, že se zdovolal, bude muzika, ty chceš nohu pustit a tu kafé.
1: Jasně, chtěl bych to zahrát všem, kteří mají stejně jako já před sebou celou noc za volantem, tak takový to kafičko, aby se nám dobře jelo.
0: Jasný, jasný. A dal jsi před cestou už?
1: No samozřejmě.
0: Jo, a bude ještě nějaký, viď, během noci?
1: To si pij, bude co? Potřeba.
0: Kolik tak bude zastávek třeba na kávičku? Co myslíš?
1: Ale tak dvě.
0: Dvě, tak jo. Tak teď jedno od nás, jo? Už to hraje.
1: Přesně,
0: měj
1: tak.
0: Se moc hezky a hezky
1: taky,
0: cestu.
1: Děkuju.
0: Ahoj. Ahoj. Tak kafíčko i pro vás. Další jukeboxová muzika. Do 22 hodin vybíráte pecky na Kisu. Jenom a jenom vy.

0: Tady je Radio Kiss, do 10. večerní vybíráte muziku v Juboxu a po 10. večerní už vás čeká to nejlepší z dneška. Prozradím, že v první hodině začneme dnešním ránem. Ovšem, do dnešního rána malý výlet i právě teď.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Pustím kousek známé hlášky a vy musíte do posledního písmenka doříct. Jde mi o rychlost a o přesnost vyslovení.
3: Cože? Řekni to ještě jednou.
4: Fanka, drž mě!
2: Super, druhá hláška.
5: To bude moje smrt!
2: Vy jste nějaký úplně synchronní dneska.
5: To bude moje smrt!
2: Hezky, po dvou bodech oba dva. Třetí.
6: A velbnosti.
4: Dublejt!
2: Dobře, vy.
7: Jsme se synchronizovali.
2: Tak tohle se povedlo.
1: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: večer při úterku stále trávíte s Kissem a stále taky s Juboxem, takže vybíráte pecky, které já pouštím, a další výběr má teď Tom na svědomí.
1: Čau Vojto, prosím tě, zahraj tam Club Bizarre od Brooklyn Bounce pro všechny kysáky, pro tebe do studia, pro moje dvě holky, které právě teď usínají, a taky pro všechny, kdo právě

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss. I'm a

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Co nám bude hrát na Kissu po Scatmanovi? No, další píseň, a to už bude píseň poslední, ale jenom jukeboxová, protože samozřejmě písně vám hrajeme pořád, neustále, ale jaká bude teda poslední jukeboxová muzika dneska v úterý večer?
2: A chtěl bych zahrát písničku pro mou Janičku, která teďka brouzá někde po Čechách v kamionu. Chtěl bych zahrát Vzducholoď, jestli by to šlo. Děkuju, Franta, a zkaz pro ní, strašně tě lásko miluju.
1: Franto, samozřejmě, že by to šlo, song Vzducholoď připraven, tak ho pojďme pustit. Jukebox pro dnešek končí, ale pokud budete poslouchat v noci, tak od půlnoci do 6 raní bude jukebox noční. A do té doby co? Mezi 22. a půlnocí? To nejlepší z dnešního dne, tak rozhodně nikam neodcházejte a i nadále laďte Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Mějte s námi hezký úterní večer, určitě všichni se mnou budete souhlasit, že 12 hodin je dlouhá doba, ale my z 12 hodin uděláme takový hezký výcud do hodin dvou. Co jste mohli slyšet u nás na Kissu dnes mezi 6 ráno a 6 večer, nabídneme do dnešní půlnoci a začínáme jak jinak nežli ranní trojkou. Uslyšíte dnešní rubriku Dořekni to a jelikož dneska je jeden takový zajímavý den, tak i kolem něj se to dost točilo.
2: Ano, rozumím tomu, že na první dobrou to nezní nějak slavně, jako že je den archivů, byť archivy jsou důležité, ale ten náš archiv, který se jmenuje takzvaně Ráno, máme tady takovou speciální kartu v počítači, ten je nebezpečný.
3: Ten je velmi nadúcelný, bych řekl.
4: Ano, a kolikrát se zděsím, co tam všechno najdu?
2: Jednoho dne jsme si Vjesmenovi řekli, že budeme volat do cizích zemí, budeme mluvit jejich řečí a objednávat různé věci. Za úkol měl Patrik volat do Holandska a objednat si v Holandsku hotel.
3: Ano, a vybral jsem, mám pocit, velmi luxusní hotel.
4: Ano, a úkolem bylo nepomáhat si angličtinou.
2: Co si z toho pamatuješ, Míšo, co tě nejvíc dostalo?
4: 10 hor.
3: 10 hor? To já jsem nemohl použít žádný jako slovíčko anglicky.
2: První část telefonu.
5: Amstel Hotel, good morning, my name is Lorien, how can I assist?
6: Guten Morgen, ich will ein Kamer für 2 Personen reservieren für Amsterdam, Freitag, schlecht und Nacht.
5: Sorry, do you speak English?
6: Do you speak English? No.
5: Okay, you want Kamer for 1 Person?
6: 2 Personen.
5: 2 Personen, and which datum?
6: Freitag.
5: This Friday?
6: Ja.
5: 28?
6: Ja.
5: Okay, one moment.
2: Hele, ona rozumí.
5: Ein nachher?
6: Ich Freitag am Entrechut stupfote mit SCSN 2 Flasche. Chleimit ob der Kamcher. Okay.
5: Sorry, I did not understand that. What languages do you speak?
2: Jakým jazykem mluvíš?
5: Okay. one moment. So you want to check in 28 March?
6: Ja.
5: And check out?
6: Ja.
2: Check out?
5: When check out?
6: No. Check out. Das dreht. Dreht hoch.
3: Jak mě to napadlo.
5: Okay, one moment, please.
2: Paní hotová z tebe.
3: Ale jako drží se.
2: Co jsi to tam říkal s tou flaše?
3: Chleimit, to byl lubrikant, že chci 2 litry lubrikantu.
4: Schlechtenacht.
3: Myslím.
2: Jakou řečí to mluvíte?
7: Holandsky.
2: Patrik, sebevědomě. Ona tě přepojila. Tady ještě druhá část.
8: Een hele goede morgen, dank u wel voor het wachten, kan ik u helpen?
6: Goedemorgen, ik wil graag een kamer voor 2 personen reserven voor aanstaande vrijdag, slecht en nacht.
8: Dus voor 28 maart, als ik
6: ja,
8: het goed begrijp.
6: Ja.
8: En wanneer wilt u uitchecken? 10 april.
6: Ja.
8: Okay.
6: Ik vraag hem entrechut, stupfotje met 6 en 2 flasje glijmit op de kamer.
2: Dat is als een lubricant.
8: Sorry, wat?
6: 2 flasje glijmit op de kamer. Misschien zal het dan de geheren.
8: Excuse, ik snap even niet wat u bedoelt, meneer.
6: Wat?
8: ik begrijp even niet wat u bedoelt.
6: Mag ik die prijs vragen?
8: Wat wilt u vragen?
6: Room.
8: Ja, u wilt een kamer boeken, zoals ik begrijp. Is dat correct?
2: Hoe zit hem de finale?
6: Correct.
8: Voor 13 nachten in totaal.
6: Aha, oké. Okay. Hartelijk dank in zo erver naden en contact met een epnonen.
8: Maar wilt u de kamer nu wel of niet boeken, meneer?
6: I don't know. Thank you.
8: Okay, maar tot ziens.
7: Thank you.
6: Tot ziens.
0: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.
2: Jaký to je slyšet to po několika měsících?
3: Strašný, jaký fučíš, co se mu tam řekne na konci.
2: Rum.
3: On mě úplně dostal, jakože mi vlastně odpovídal.
2: Ale chápu, že to máme v archivu.
0: Ranní kiss. Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Dneska je Mezinárodní den archivů a tak se díváme do rádiového archivu a říkám si, jestli to vlastně byl dobrý nápad.
2: Skvělej.
3: To byl výborný nápad, protože teď by měl přijít na řadu raní shot. A něco jsme na tebe našli, Romane. Mm-hmm. A já bych to popsala slovy našeho kysáka. Tohle jsem si jen tak mimochodem taky schovala do svého osobního archivu.
4: Romanovi budou stávat vlasy z hrůzou.
1: To je dobrý. Heleč, má to 2 minuty, to, co teď chcete pustit. Co to je?
2: Je to 2 roky stará záležitost.
3: Jestli si pamatuješ, Romane, na takovýho jesmena, kde jsme měli zpívat písničky v češtině.
1: Oh, jak dělá Liška?
3: No vidíš, že jsi vzpomněl.
1: Teď Patrik říkal, že budu Ne, tohle ne.
2: Jo, to jo.
1: Kratší verzi, ne 2 minuty.
2: Ne, celý to dáme.
3: 2 minuty, to je krátká písnička.

0: To má ještě minutu.
1: Ano, ano,
2: pojď. Já dělá liška.
3: Tajemství lištičky.
1: Jak jsi to prožíval?

0: papíru.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
2: Romane, prosím tě, až budu mít svatbu, tak já od tebe nechci žádný narozeninový nebo narozeninový svatební dárek. Já tohle to chci o půlnoci, aby si zaspíval.
3: Já se stydím.
4: Ne, nemusíš, to bylo skvělý a ten duet na konci. Neměl chybu.
1: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dořekni.
2: Blížíme se do finále našich rubrik Dořekni to, dospívej to a domysli to, jelikož konec června je za dveřmi a o prázdninách si rubrika odpočine, musíte sbírat body jako diví. Teď ale k rubrice Dořekni to. Pustím kousek známé hlášky a vy musíte do posledního písmenka doříct. Dneska jsem tuto rubriku věnoval jednomu legendárnímu filmu, respektive trilogii, a vzpomněl jsem si na to kvůli včerejšímu telefonátu, který jsme si připomínali se Zdeňkem trošku.
3: Seno!
2: Už víte.
3: Tak to vypadá docela nadějně, Míšo. Mohli bychom bodovat dneska.
2: Jde mi o rychlost a o přesnost vyslovení.
4: Cože? Řekni to ještě jednou.
5: Fanka, drž mě!
6: Dobře vy.
4: Řekni to ještě jednou. Fanka, drž mě!
2: Máte vodní kvoba, dobře.
3: Jsme byli na chlup stejný.
7: Jo, úplně.
2: Super, druhá hláška.
3: To bude moje smrt!
2: Vy jste nějaký úplně synchronní dneska.
8: To bude moje smrt!
2: Hezky, po dvou bodech oba dva. Třetí, taky budete znát.
9: A velbnosti.
5: Dublejt!
9: A velbnosti. Dublejt.
6: Dobře, vy.
3: My se omlouváme, že na vás řveme, kysáci, ale tohle prostě.
7: To je prostě ta soutěživost.
3: Hele, nevraživost.
2: Máte tři body a tři body?
7: Hezky.
3: Dobrý.
6: Ty jsi na nás hodný.
2: Já, dobrák.
7: Jsme se synchronizovali.
3: Tak tohle se povedlo.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
10: od 6 do 10.

0: výletních cílů.
1: Wildkogel Arenu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
3: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
4: Největší hlášky, nejlepší vstupy, to nejlepší na Rádiu Kiss.
5: Be happy.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po 23. hodině pokračuje to nejlepší z dnešního dne, úterý s datem 9. června. Co řešila Magda s Radkem a co Martin Hájek, tak to nabídne tahle 60-minutovka, ale hlavně nabídne taky i muziku, to nejlepší od 90. let, tak koukám, co tu pro vás máme do té půlnoci. Dr. Alban, Simple Plan, Loreen, Taylor Swift a to pořád není všechno. Tak díky moc, že posloucháte.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
2: Vaše nejhorší životní investice. Schválně se zamyslete, do čeho jste v životě investovali, anebo něco osobního.
3: Svatba, já už za ní platím 16 let.
4: Tak bezesporu to u mě byl můj ex-manžel. To byla nejhorší životní investice, co si nedokážete ani představit.
5: Když jsem si s kamarádem napůl koupil barák a dílnu. No samozřejmě nemám teď už ani barák, ani dílnu.
6: Zkus kryptoměny, říkali. Vynáší to strašně peněz, říkali.
7: Tak jsem to zkusil a přišel jsem o všechno, co jsem tam vložil.
2: Ajaj. A balíček jsem se rozhodl, že dnes získá David.
8: Moje nejhorší investice v životě byla opravdu investice přes firmu, kde jsme investovali na doporučení do nějakých solárních panelů někde v Čele. No a nějak to nevyšlo. Takže taková ta větička v reklamách, že investování může být spojeno se ztrátou peněz, se vyplnilo. 500 tisíc minus.
2: Hlavně ten tunel a na jeho konci světlo.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Víte, že Česká republika, potažmo jeden Čech, má vlastně světový rekord.
2: Jubí.
1: Takových bychom tady našli samozřejmě hned několik, ale tenhle je opravdu to jako wow. Pořben zaživa.
2: Ne.
1: Jo.
2: Dobrovolně. Jak dlouho?
1: To je právě na tomto hezký. Jeho, pardon, rekord před ním trval 4 dny.
2: Ne.
1: Jakože opravdu jako ho zakopali do země, prosím nás, v nějaký krabici. Jenom abyste si udělali představu, jak to vypadá. Zdenek Zahrádka, tak se jmenuje, což je teda vtipný. Zahrádka asi na zahrádce, nevím, ty jo. Tak ten vlastně se ponořil do rakve, byl vložen a bez jídla, bez vody, což je úplně neuvěřitelný. Jediné, co ho spojovalo s okolním světem, byla ventilační roura, samozřejmě přívod vzduchu. Byl pod dohledem a tak dále. Překonal předchozí rekord právě, který byl 4 dny, o 6 dní. 10 dní. Ty bláho, slušná kůra tady to.
2: Jako proč? Jako kvůli tomu zapsání?
1: Mně se neptej, Brinkny, Zdeňovi.
2: Stačilo by 5 dní.
1: Já to nevím, jako proč tohle někdo dělá.
2: Ne, tohle já... Ne.
1: 10 dní v tom temnu.
2: Ne, fuj.
1: Co?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Na 11 dní?
2: Ne.
1: Co?
2: Radio, ne.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Čau.
1: Mumie. Musím říct, že mumie mě vždycky fascinovaly a vlastně jsem je měla docela i ráda z nějakého historického hlediska. Teď si tím ale nejsem jistá, zda to takhle nadále bude.
2: My o mumích tady budeme skutečně mluvit, protože je velmi populární mumifikované tělo ledového muže Eziho. Můžete ho vidět na vlastní oči, když se vydáte k našim sousedům. No a ten nepřestává překvapovat ani po 35 letech po svém objevení. Podle nejnovějšího výzkumu, totiž v jistém slova smyslu, stále v uvozovkách žije. Ano,
1: jak je to možné?
2: Slyšíte správně. Vědci provedli dosud nejkomplexnější analýzu Eziho mikrobiomu a zjistili, že některé mikroorganismy jsou aktivní i dnes.
1: Takže posmrtný život existuje.
2: 5335 let je mrtvej ten frajer.
1: Wow.
2: Vysušený normálně jak bába tutovka hadrt, jo. Jo, a ve vší ústě jak paní herečce samozřejmě, objevili mimo jiné dosud neznámé kvasinky, přátelé, ty to přijde, které dokázali kultivovat a dokonce z nich připravili kvásek. Ano, přátelé, můžete si s ní udělat třeba chleba.
1: Pane bože.
2: To je masakr.
1: Ne, to je fakt... Já na to asi nemám jako lepší výraz, no.
2: Je to nečekaný název, který samozřejmě, pardon, název, nález, který velmi zbudil velkou pozornost mezi vědeckým týmem. Mají z toho jako radost. Dokonce už budou mít i chleba. Takže my samozřejmě gratulujeme. A, no,
1: chleba a la Eci.
2: A posíláme písíčku, pec nám spadla, pec nám spadla. Ty bláho.
1: Dobrou chuť, kyzáci.
2: Kdo tohle platí? No.
0: Odpolední Čau. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Kysáci, my se teďka v tuhletu chvíli v Odpoledním Jumpu budeme zabývat jednou opravdu zajímavou sbírkou vín. Prosím vás, politiku teďka všichni nechme stranou, jo, protože tohleto má neuvěřitelnou historii. Gruzie totiž vydraží exkluzivní sbírku vín se 40 000 lahvemi, které kdysi patřily Stalinovi. Ano, přibližně 40 lahví vína, které kdysi byly součástí rozsáhlé sbírky sovětského diktátora Josifa Stalina, tak půjde do dražby. Prosím vás, tahleta sbírka není něco, co on si cestou někde jakoby pozbíral. V roce 1917 tahle ta sbírka byla zabavená, ale sahá vlastně až k Mikulášovi II.
2: Ano.
1: A tam teda budou kousky, které mají teda neskutečnou, určitě historickou hodnotu.
2: Před krátkým časem jsem o tom viděl zajímavou reportáž a musím říct, že jsou tam opravdu kousky podle vinařů, jako předních takových těch sommeliérů oceňovaných, který už měli možnost navštívit tu sbírku, protože ty podtrhujou tu sbírku. A musím říct, že tam opravdu špulili ty rty a říkali wow, ta sbírka je opravdu jako parádní.
1: Je to neskutečný, je tam 40 000 lahví, samozřejmě my tady máme k dispozici i fotografii, tu vám bohužel nesprostředkujeme. Je to docela děsivá jako kopka s těma vínama.
2: Mě by zajímalo, jak to teď bude, jestli to bude jako po lahvích, nebo jestli to jsou jako celý kartony, jo, nevím, netuším, ale já si myslím, že takový ty nejzajímavější kousky, ty prostě oni vyberou a to budou samozřejmě dražit jednotlivě.
1: Jo, jo, je to
2: jinak jsem se tam dozvěděl takovou věc, protože já vždycky jako jsem tápal nad tím, když vezmu takovouhle starou lahev, jak to můžou vědět? Oni to otevřou speciálně,
1: aha,
2: odlejou opravdu jako šťopičku kousíček,
1: ano,
2: opravdu jenom na degustaci, a pak to speciálně zase zavřou, že vlastně ona je neporušená.
1: Já vím teda o těch speciálních
2: komorách.
1: U těch archivních vín, že se vlastně mají počase vždycky otáčet, aby vlastně v tomto nějak to jakoby pracovalo.
2: Jako slunečice. Jo.
1: Jo, takže 40 000 lahví otáčet, to bych asi nechtěla takový job.
2: A teď už jenom poslední historická, kdo koukej na mě. Jak se jmenoval Stalin celým jménem?
1: Josif Vissarionovič Stalin.
2: No, původně byl Džukašvili, ale pak se přejmenoval na Stalin. To je jedno.
1: Tak tolik.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Kysáci, odbyla nám půlnoc, no a to znamená, že startujou noční jukeboxy.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci, krásnou noc přeji všem. Doufám, že máte dost energie na to, aby vám ta noc utekla rychle a s úsměvem. Pokud cítíte, že trošičku to jako padá, tak nebojte, jsem tady dneska pro vás celou noc. Jmenuji se Alex, no a samozřejmě od půlnoci až do 6 do rána jsem vám k dispozici s nočními jukeboxy. A odstartujeme to mojí písničkou, protože já si občas taky ten jukeboxíček tady splním a hlavně rád zazpomínám na starý dobrý časy, kdy prostě hrály ty pecky, ať už to byly devadesátky nebo hity milénia nebo lehce po. No a tohle je písnička, kterou já jsem osobně zažil, když jsem byl na střední, myslím, že to byl prvák, druhák. No a v momentě, kdy to prostě začalo hrát, tak u nás se nikdo nemohl udržet, všichni jsme začali pařit jako úplný blázni, prostě na diskotéce. Navíc to mělo takovej velmi neobvyklý sound i jako vtipný videoklip. No, co vám budu povídat, prostě Ida Kor a Fede Legrand, Let Me Think About It, právě teď na Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak kysáci, já jsem odstartoval noční jukeboxy, ale teď mě napadlo, že možná je tady někdo, kdo nás poslouchá poprvý a říká si, jak si mám ten jukebox objednat. No a je to velmi jednoduchý, mám tady několik způsobů. Buď to mi můžete volat přímo sem do studia na telefonní číslo 210 323 323, nebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss, přes kterou můžete nahrát hlasovku a tím pádem si objednat jukebox přímo vlastním hlasem, já to potom pustím do éteru, a nebo můžete psát i textové zprávy, všechno bereme. Případně teda ještě napadá taková alternativa, že mi můžete napsat přímo na můj osobní Instagram Alex Kolva, pokud byste chtěli být hodně osobní, ale věřte mi, že nejlepší cesta je stejně ta naše aplikace, případně ten telefonát. No a já už jsem nějaké ty hlasovky dostal, tak si pojďme poslechnout, co vám budeme hrát.
2: Ahoj Alexi, jedeme právě z Prahy do Varů se ségrou z koncertu Elánů. Mohl bys nám tam zahrát nějakou parádní pecku? Já ti věřím, ty tam pustíš něco parádního. Čau, Zdena a Eva.
1: Tak Zdení a Evičko, šťastnou cestu přeju za prvé. Doufám, že jste si koncert užili. Jinak samozřejmě vám nějakou pecku moc rád pustím, ale ten výběr nechám na někom jiným, protože mám tady další hlasovku od Karla.
3: Ahoj Alexe, sklonovský přeju. Můžu tě poprosit o zahrání písničky Master Blaster všem kysákům, kamionákům, prostě všem. Čau, Karel.
1: Tak Karle, mám tady připraveného Mastera Blastera. Já teda musím říct, že jsem si nebyl jistý, který ho konkrétně myslíš, tak jsem vybral už podle svého gusta. A nejsem si rovněž taky jist, jestli je to, na co jsou teďka připraveni Zdena a Evička po tom Elánu, ale já věřím, že je to prostě písnička, která vás pořádně nabije a aspoň ta cesta bude veselější. Master Blaster a Hypnotic Tango. Právě teď na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex a jedeme noční jukeboxy. A já bych chtěl odstartovat téma, protože dneska jsem byl v tom švédském nábytkářství s masovýma kuličkama a jeli jsme tam s mojí snoubenkou vyloženě prostě si dát něco k jídlu a tak jakoby odpočinom, že jsme zrovna jeli kolem. No a samozřejmě, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že jsem zhruba tak za hodinku a půl potom sklápil sedačky v autě a snažil jsem se tam nacpat 4 obrovské krabice nějakého nábytku a Bůh ví čeho. A tak mě to přivedlo k tomu, že my vlastně tak strašně často kupujeme věci, které úplně jako nepotřebujeme. A já neříkám, že teda zrovna tohle to byl ten případ, ale já vím, že vždycky, když jsem tady v tomhle tom nábytkářském obchodě, tak vždycky odejdu s něčím a kolikrát to je prostě ta jako sebevětší ptákovina, kterou člověk fakt nepotřebuje, ale řekne si, ježiš, to je pěkný, to by bylo hezký a namaluje si v hlavě prostě, jak toho jako používá a jak je to prostě nejlepší nápad, co ho napad. No a tak mě napadlo, zároveň taky s tím nápadem, jestli byste vy se nechtěli podělit se mnou a se všemi ostatními kesáky, co byl váš nejdivnější nákup? Něco, co vyloženě si myslíte, že byly vyhozený peníze, ale že jste si to koupili, protože to byl prostě jako impuls, přišlo vám to jako dobrý nápad. Já bych to teda doplnil. Tak opustím teda obchod s nábytkem, ale koupil jsem si takovýto kolečko, jak se to člověk jako chytne a potom jako s tím jako jezdí tam a sem a vlastně posiluje to břicho. No a můžu vám teda říct, že když se podívám dolů na to svoje břicho, tak to byl opravdu ale zbytečný nákup.

0: co pak to bude?
1: Ahojky, Alexi. Mohla bych tě poprosit zahrát ti písničky Borovička. Jedeme z koncertu Elánu. Tak něco ještě ať veselýho máme na cestu. Díky moc, zdravím všechny kysáky. Ahoj, Dáša.
0: Je, tak vás je, koukám hodně, co jedete z koncertu Elánu, tak doufám, že jste si koncert užili. Jinak samozřejmě Borovička, neboli Cítím voňu lesa, mám už to tady přichystaný pro vás. Věřím, že tato písnička udělá radost mnohým kysákům, ale zároveň, když už jsme teda u těch koncertů a u dobré nálady a u party, tak by mě mrzelo, kdybych vám nepřipomněl, že 18.7. nás čeká velká kiss party na Máchovo jezeře, takže kdo si chce užít tuhle naši Be Happy, skvělou atmosféru, tak doražte. Můžete přímo na našem webu najít proklik na nákup vstupenek. VIPčka už jsou prodaný, ale ty běžní lístky jsou a věřte mi, že to bude paráda. Skvělá hudba, jídlo, pití, prostě tak, jak to máme rádi. Ale teď už Emily and Justice.

0: soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Haló, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: René u telefonu, ahoj.
0: Ahoj René, čau, tě zdravím, krásnou noc ti přeju, povídej.
1: Chtěl bych nechat zahrát písničku, jestli by to šlo pro moji dceru.
0: No jasně.
1: Jdeme z narozenin, bylo jí 30.
0: No tak to je hezký.
1: Teďka přesunul tý chvilku, takže jestli by to šlo.
0: Určitě, a jakou písničku zahrajeme?
1: Ale něco pěknýho můžeš vybrat ty, jako není vůbec problém.
0: Jo, no tak já vyberu něco hezkýho, něco co by mohl tatínek poslat dceři.
1: Přesně.
0: Něco krásný, no tak jo, skvělý. A kam drandíš takhle v noci?
1: Ale teďka jedeme z Prahy, byli jsme tam na večer na kampě a jedeme domů a prostě plný dojmů, byly narozky, slava pěkná, takže...
0: Tak to je krásný. Tak hlavně hezky dojete domů, v pohodě a v klídku, no a já vám na tu cestu samozřejmě pustím něco hezkýho, jak pro dceru, tak možná potom i něco rychlejšího, aby ta cesta rychle utekla. Tak jo, René, děkuji ti moc, měj se krásně a budu se těšit se příště. Ahoj, čau.
1: Tak jo, děkuji, ahoj.
0: No a já si myslím, že nejlepší, co můžeme pustit, je za mě písnička You Are My Star, protože každá dcera pro svého tatínka je prostě ta hvězda největší. Support Lesbians teďka na Radio Kiss. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Tak kysáci, máme minutu po první hodině noční, ale ještě spoustu hodin před námi. Noční juboxy s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Vánoční jukebox.
1: Tak kysáci, jedete nám domů z koncertu, někomu začíná noční směna a někdo se má tak dobře, že teď vyrazil na dovolenou, jako třeba Veronika, která píše: ahoj, rádio Kisa, kysáci, prosím, zahaj nám na cestu, akorát jsme vyjeli a plánujeme s vámi celou noc být, co to půjde, přítel vrátě mě bere k narozeninám na Dovču do Chorvatska, chci mu tohle cestou písničkou poděkovat a ať máme šťastnou cestu. Co nám zahraješ, nechám na tobě, hezkou noc všem, co jsou vzhůru, díky Verča. Tak Verčo a Vráťo, dobře dojeďte do Chorvatska, já vám to samozřejmě přeju, teď už je přesně to počasí a přesně ta nálada, kdy už bychom mohli všichni ideálně vyrazit k moři. Bohužel ne všichni máme takový štěstí jako vy, ale důležitý je, abyste si to užili i za nás, my, co tam nemůžeme být s vámi. Tak. Ale co budeme hrát, to je důležitá věc, tak to jsem se rozhodl nechat na Jirkovi.
2: Ahoj Alexi, chtěl bych zahrát písničku pod Chemical Brothers Go a bude to pro moji Andrejku a vím, že to má se mnou těžké a jsem rád, že to se mnou doteďka vydržela a že to se mnou ještě vydrží a všem, co poslouchají a co jsou na šichtě, přeji krásný pracovní večer.
1: Tak Jirko, děkuji ti za zprávu, věřím, že to Andrejka zvládne i díky té písničce i přestože to má s tebou asi občas složité, ale hele, s kým to není jednoduchý, jak respektive s každým je to trošičku složitý. Já myslím, že i ta Verča s Vráťou dceru do toho Chorvatska, tak občas taky mají jakoby svoje momenty. Ale důležitý je to překonat, užít si to a vyrazit na cestu třeba s nějakou parádní písničkou, jako je Go od Chemical Brothers na Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy na rádiu KISS a já bych chtěl připomenout telefonní číslo sem ke mně do studia, je to 210-323-323, no a pokud se dovoláte, tak budete mít i vy možnost si objednat váš vlastní jukebox, nebo na to můžete použít naši aplikaci Radia KISS, kde mi posíláte hlasovky, případně textové zprávy. No a já se nestačím divit, kolikže posluchačů, teďka KISSáků, bylo přece na koncertu Elán, protože mám tady další hlasovku od Aničky a Verunky.
2: Halo, zdravíme KISSáky, my jedeme taky z koncertu z Elánu z O2 Areny a máme to doma ještě kousek, my bychom si přáli taky nějakou hezkou písničku a nejenom pro nás, ale i pro všechny, kteří nespí, pracují anebo cestujou. Děkujeme moc krát, Anička a Verunka.
1: Tak já začínám mít trošku pocit, že to byla taková dámská jízda, že tam nebyly žádný chlapy, to byly normálně už tři hlasovky a samý dámy. I když na druhou stranu, když se tak zamyslím, tak Elán zpívá sikočka, sikočka, sikočka, on nespívá sikocour, sikocour, takže to asi dává smysl. Pojďme si ještě poslechnout, co budeme hrát a to nám objedná konkrétně Statky.
3: Ahoj Alexi, tady Statky. Hele, chtěl bych tam po dlouhé době nechat zahrát něco od Cypress Hill, nebo takhle, to už jsem hrozně dlouho neslyšel. A bylo by to pro tebe do studia, pro všechny, kdo řídí, kdo se v noci musí za volantem brodit jako já, nebo nějakým jiným způsobem, tak ať to utíká. A jinak hezký večer všem a kolama dolů, čau.
1: Statky, moc děkuju, mám to tady připravený Cypress Hill. To jsem zvědav, co tomu řeknou holky. Nicméně pak se můžete taky těšit ještě na Stroma a Allure Dance nebo Rodimental, případně taky na Dua Lipu na Radio KISS. A jo, takhle to začíná. Písnička se jmenuje What's Your Number a to už jsem vám říkal. 210 323 323.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem a já bych chtěl připomenout téma, který jsem odstartoval už asi zhruba před hodinkou a to téma je velmi jednoduché. Ptal jsem se vás, kysáci, na nejzbytečnější věc, kterou jste si kdy koupili. To znamená něco, za co jste utratili peníze, pak jste si to přinesli domů a možná jste si to jednou zkusili a pak jste si uvědomili, že to nepotřebujete, nebo třeba vám to doteď někde leží na poličce, už zaprášený a ani jste to jednou neotevřeli, nebo třeba jste pochopili, že ta věc je úplně zbytečná, i když se zdála, že ji budete hrozně moc používat. To už nechám na vás, nicméně myslím, že by bylo fajn se takhle podělit, protože si tím aspoň uděláme takový seznam věcí, co si nemáme kupovat, i když bychom třeba hrozně chtěli. Teď už Luna, Vamos a la Playa nebo Dua Lipa, Houdini, případně se můžete těšit taky na Paul Keena a Eternity na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Posloucháte Noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem. Máme před sebou ještě spoustu času a spoustu hudby. Nicméně teď už budeme poslouchat, respektive poslouchat přání, ještě předtím, než si pustíme písničku od Tomáše.
2: Ahoj Alexi, zahraj prosím tě pro všechny noční letce, co zaváží obchodní řetězce, písničku Apollo Road od ATP, ať se všichni vrátíme v klidu domů. Tomáš.
1: Tak Tomáši, samozřejmě přeju i tobě, i celé noční letce, ať byste se všichni hezky vrátili domů v pořádku a s dobrou náladou. No a Apollo Road od ATB letí právě teď pro všechny kysáky.

0: Chvíledních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, tady Dušek Václav a jeho kámoši. My jsme chtěli zahrát písničku.
1: Ano, poslouchám vás, za prvý vás zdravím. Václav a kámoši, jsem slyšel správně?
2: Ano.
1: Tak zdravím i kámoše. No a co to bude?
2: Céčka od Michala Davida.
1: Céčka, jo. Tyjo, no. Počkej, já se podívám, jestli tady takovouhle pecku mám. Ježíš, mám to tady. Céčka, sbírá Céčka. A komu pošleme?
2: Tak jako všem lidem, co jako poslouchají v noci.
1: Jasně.
2: Všem kysákům.
1: Všem kysákům, no a hlavně Václavovi a jeho kámošům, jak jsem slyšel tam.
2: Přesně tak.
1: Super. Tak jo, chlapi, tak si užijte večer, já posílám Míšu Davida a Céčka Béčka.
2: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Máme tady minutu po druhé hodině, no a to znamená, že ještě 4 hodinky před námi. Noční jukeboxy s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.